svi na povrch se derou.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
4: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. Co tady plůži, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak celým fané tady chodíš.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Líbilo se ti to?
2: Jsem po tobě celá nažhavená.
1: Tak počkej ještě na večer.
2: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
1: Ráno.
2: No tak vstávej.
1: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
3: Jakýho bambána?
1: Jsi žáni? Už na tebe čeká.
3: No René.
2: No Randy.
3: René.
1: Pro tu svoji bembeřici.
3: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou z

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nejsou stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi.
4: Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace. Samba.

0: ještě vás honí mlsná? Máte chuť na pořádný rockový nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budeš?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. V České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu změnit financování obou veřejnoprávních médií, který podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Půlnoční zprávy na ČT24 začaly o minutu později. Podobně má být minutové zdržení i dalších pořadů České televize přes celý den. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře, vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Kabinet probere mimo jiné taky výhled vývoje veřejných financí do roku 2030. Irán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody do 60 dní. Informovali o tom brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Iránem. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosovaný nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etnická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer lokálně i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné, to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Praze se srazil náklaďák s osobákem na Bělohorské ulici. V Ústí nad Labem se boural na přístavní a D1 je uzavřená ve směru na Brno, kousek od Kroměříže. Na 254. kilometru doprava je odkloněna po objízdné trase.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
6: Dobré

0: Vojáci. Pěkný pondělí vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: 6:03 v pondělí, kolikátýho 22. června. Holky, já mám na vás intimní dotaz.
1: Ano.
0: Chtěl bych se zeptat, jestli jste se taky tak strašně spotili v noci při spaní.
1: Dneska to bylo takový jako žhavý ta noc.
0: No, já jako ze mě chcalo a nic, jak, fakt.
2: No, tak já spím ve sklepě, že jo, takže...
0: Jakože -3. Patro, jako v pohodě.
2: Dobrý, v pohodě.
0: Aha.
1: No, no jako se já mám větrák nad sebou, takže to taky není zase tak strašný.
0: Jako ty máš stropní?
1: Stropní větrák.
0: Fakt, jo?
1: Jo, jo.
0: Počkej, máš kočku, ne?
1: No a to s tím souvisí, že mám kočku.
2: Jako, že by vyskočila do 3 metrů na větrák, co
0: no,
2: nebojíš?
0: No, kočky milují tyhle ty pohyblivý předměty
1: tak
0: přece.
1: Tak to jako, to by, nevím, no, moje kočky nevyskočí skoro ani na židli, takže jako pochybuji, že by vyskočily do 2,5 metrů, no to je ještě možná vejš do 3 metrů, no, ne, to
0: takže
1: nehrozí.
0: Takže kromě toho, že u tebe doma fičák, tak se jí zvířátka mají dobře, že tam všechny nakrmíš.
1: Přesně tak.
0: Tak přátelé, dneska se stěhujeme k Anabel nebo k Zuzce, no já si musím vybrat.
2: Jsi jedinej spocený tady.
1: Pak tam mám i další jako takový ty větráky jako stojací a taky do nich nikdo neskáče, takže dobrý. Nemám kočky sebevrahy, je to fajn.
0: Zajímavé. Tak přátelé, doufám, že jsme vás nějakým to obohatili při pondělním výkupu, tak si pojďme dát muziku. Co tam je?
1: Mr. Big.
3: Wild World, divoký svět, plný koček na větráku.

0: Last of the American Girls, poslední z amerických holek, 12 minut po 6. na Rock Rádiu, samozřejmě od kapely Green Day.
1: Ano, my dnes máme velmi tajemnou rozdávačku, kterou nemůžeme prozrazovat takhle brzy, ale chtěli jsme vás nalákat, protože tento týden to bude opravdu netradiční.
0: Je to fakt tajemný, takže pokud jste napjatý jak kšandy, tak zavolejte k vašemu přijímači i vaší drahou polovičku a babičku a děti a psa a všichni poslouchejte. V 7:30 to rozebereme.
1: Zapomněl si dědu, sousedy a tak dál, tetičku tak, z Brna.
0: Já nevím, děda už je třeba na pravdě boží, co ty víš?
1: Můj taky, já jsem ani jedno nezažila, bohužel.
0: Tak v tom případě ho můžete vyvolat, třeba nějakou seancí stolem, děda přijde taky, nebo vyhrabat.
1: A děda dorazí, a dědo, který už není mezi námi.
0: A dědo sa sveze. No nic, takže 7:30, po 7:30 si o tom popovídáme a teď už další muzika.
1: Alkohol.
0: Petr Janda, Pepa Vojtek.
1: Ježiš, těch tam je.
0: Rokeři na Rock Rádiu.

0: Rádio. Rokový kalendárium.
1: Je 6 hodin 22 minut a na kalendáři je taky číslo 22, protože 22. června. Svátek dneska slaví Pavla, případně Zajra, anebo Arabela.
2: Je, to si často pletou moje jméno, že mi říkají, a ty jsi Arabela? Říkám, no, skoro.
1: Přitom každý ví, že ty jsi Anabela, teda Anabel.
2: Jsi škopačku.
1: Jo, jo.
2: Ne, protože... Hanzík to ví, že nesnáším Anabelo, když mi někdo říká, no to mám úplně alergii. Já jsem Anabel, ano. Ale nemám rád, když mi někdo říká Anabelo.
1: Ale mohla by se jmenovat Arabela, byla by si nějaká třeba, já nevím, šikovná paní, která by uměla kouzlat s rukama a zrovna touhle dobou by se dělal.
2: Já bych chtěla jí prsten, že bych jenom otočila a bylo by vyřešeno.
1: Myslíš, Arabela Lakatošová, čary mary, mám 40 prstenů. Dobře, tak nic. Tak přejeme všem Pavla dneska všechno nejlepší. Jinak narozeniny by třeba oslavila americká herečka Meryl Streep, nebo by oslaví její 77, je to neskutečný.
2: Jsem chtěla říct, že jsi pohřbil nějak předčasně.
1: No, ne, to, je to fajn paní, teďka šel do kin.
2: Je krásná.
1: Ano, Ďábel nosí Pradu 2 a je tam boží naprosto. Pokud jste neviděli, zajděte do kina. No a co se týče muzikantů, 69 let slaví australský basák Gary Beers, čili pan pivák z Inexis. No a 75 let by oslavil další basák, tentokrát americký Craig Gruber z kapely Rainbow. Takže přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you.
1: Ne, pardon.
3: Happy birthday,
1: Tak ulítlo.
2: Happy, happy. No, tak my se jdeme pozvracet a za chviličku si dáme Bon Jovi, jo.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer na Rock Radio, minutu po půl sedmí. A ty si říkala, že je jaký vedro?
1: Že by mohly pečený holuby padat ze střech.
0: Rovnou do pusy?
1: I s knedlíkem.
0: Nebo na pekáč? Pojď tam karlovarský jeden! Normální si nekupovaný.
1: A trošku zelíčka. No jen, dáme si zprávy.
2: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Radio. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, krátce po půl sedmé, jsou tu rychlé zprávy. Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Nehoda kamionu a dodávky se stala na 254. kilometru. Provoz v opačném směru na Zlín je vedený jedním pruhem. Asi 200 polských hasičů, profesionálních i dobrovolných, bojují s velkým požárem, který vypukl v továrně na aerosoly v obci Charnovo na severozápadě Polska. Nad obcí stoupá hustý dým. Policisté evakuovali 30 lidí z podniku a z okolí továrny. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3 a zůstali 100% úspěšní. Navázali na sobotní vítězství nad Finskem 8-6.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes převážně bude polojasno až oblačno, ráno i jasno, a naopak během dne oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, i silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 33.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Kromě uzavřené D1 pozor taky na D5 ve směru na Prahu. Na 4. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se kolony. V Praze se bouralo na Bělohorské ulici a v Ústí nad Labem se řeší nehoda na přístavní.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Teď bude Proteus a shodou okolností mi zrovna píše jeden z kluků od Prota, posíláme tady k dnešnímu vedru. V těchto vedrech litují pracující lidi, nejvíc asi pokrývače, svářeče a gynekology.

0: Ruda se mění ve zlato, Rudolfe zdravíme a kapela Proteus v 6 hodin a 37 minut. A my tu teďka máme dobrou zprávu pro všechny z vás, kdo mají rádi kapelu Bon Jovi, anebo toho jejich krasavce Johna Bon Joviho, podle kterého se ta kapela jmenuje a který už má i svůj věk, ale jako já
1: bych ženská. Nikdy tady ten Straits nelíbil, nevím
0: ne?
1: Proč. Ne, ty jeho blondětý melírky, nevím.
0: Já ne, ne, nebyl jsi znej pro tebe, ty jsi spíš na nějaký jako jiný?
1: Jiný.
0: Dobře, tak nějaký speciální pro tebe ti pak seženem. Každopádně John Bon Jovi se vrací, že jo, kapela odehrála poslední koncert v roce 2022, on pak řešil svoje problémy s hlasivkama, takže už jsou to 4 roky, co vlastně oficiálně se nic jako zásadního nedělo. A teď konečně to dopadlo, přestože víme, že ty zásahy do hlasivek jsou takový, že ne vždycky to dopadne podaří. Dobře a podaří se to.
1: Tak měl nějakou to operaci, viď?
0: No. Tak tady se to evidentně podaří. A bude zpívat a kapela plánuje na červenec nový koncerty, velký koncerty, podle mě už jsou vyprodaný, z toho 9 jich bude v Madison Square Garden, 9krát vyprodají Madison Square Garden, což je hustý. A Bon Jovi teďka říkal, že kvůli tomu budou dokonce trošku měnit program každého toho koncertu, protože vědí, že stejně jako na Evu Farnou některý lidi šli víckrát než jednou.
1: 3krát. Já ani jednou, pochlubím se.
0: Takže kdyby si chtěla na Bon Jovi a na Johna Bon Joviho.
1: Kupuju letenky, letím.
0: Tak buď Madison Square Garden musíš, no a nebo Velká Británie, Irsko, tam jsou taky nějaký koncerty, ale obávám se, že jsou stejně všechny vyprodaný, takže vlastně máš smůlu.
1: Takže nic.
0: Takže nic, ale třeba ještě tím pádem tady z kluků kápne nějaká muzika.
1: A nebo dorazí třeba do Evropy.
0: To by mohli, já bych byl rád, já bych na ně šel.
1: Necháme se překvapit.
0: Za chvíli bude taky překvápko, dáme si nějakou slušnou muziku, třeba Offspring, You're Gonna Go Far Kid.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Máme zhruba 10 minut do 7 hodiny, tak Zuzko, máš něco, co se ti nevešlo do zpráv?
2: Muž v Americe v aukci zaplatil pouhých $500 za opuštěnou skladovací koji a uvnitř objevil sportovní tašky nadspané hotovostí v celkové hodnotě $7,5 milionu. Po právní bitvě a mimosoudním vyrovnání s původním majitelem nakonec odešel s odměnou přes přepočtu 28 milionů korun z nálezu.
3: Tak to je moc hezký. To je pěkný, to je lepší než minulý týden, kdo to byl ten, kdo ztratil tu peněženku, jak mu dal album.
1: Alice Cooper.
2: Za kreditku, no.
3: Ještě, že to nebyl sklep Alice Coopera, tam by pan moc neuspěl, tam by dostal desku a řekl, díky, kámo.
1: Díky, kámo, tady máš moje memoáry a podepsanou fotku.
3: Jo, a měj se hezky a čau.
2: Já si jenom říkám, kdo skladuje jako peníze ve sportovních taškách ve skladu a pak se to mimosoudně řeší, jako jestli se nad tím někdo nepozastavil trošku, jakože...
3: Díleři a pašeráci drog a štětek.
1: No nebo zloděj, že jo, tak když vykrást banku, tak většinou z toho trezoru vždycky ládujou, že jo, ty prachy
3: někam.
1: Do těch sportovních tašek.
3: Každopádně na tomhle principu funguje ta válka skladů, jestli to znáte, tam vlastně vždycky dražejí ty koje a čekají, co v těch kojích je a někdy tam právě jsou třeba zlatý šperky a tak a někdy tam máš prostě jenom starou koloběžku po babičce, takže záleží.
1: Nebo starou paní
3: v igelitce.
1: V pěti igelitkách.
3: Tak.
1: No, jako je to zvláštní minimálně a jak jsi říkala, to vyrovnání s tím bývalým majitelem, jestli bývalý majitel tam teda skladoval peníze nebo co, nebo jak?
2: Jako je to zvláštní, no, jako čekala bych, že soudce na tím pozastaví, ale asi to nějak neřešej.
3: No, myslím, že v Čechách takovýhle koje neprodáváme.
1: Ne, naše český sklepy mají maximálně kola, který pak někdo čorne. Zuzko, děkujem, jedem dál. Krejson, Čarovná noc na Rock Rádiu.

Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Hasiči ve středních Čechách odpoledne kvůli bouřkám vyjížděli k desítkám spadlých stromů a čerpali vodu. Problémy byly hlavně na Příbramsku. Jízdu po dálnici D4 na 41. kilometru u Příbramy stěžovalo před 17. hodinou v obou směrech větší množství vody z polí, nakonec ale samovolně odtekla. V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními, především pohybového aparátu, byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a Praze. 3 z nich utrpěli život ohrožující poranění. Maďarský premiér

0: Petr Maďar v neděli avizoval na sociální síti, že se dnes uskuteční mimořádné zasedání vlády, po kterém se setká s poslanci své strany, disponujících parlamentu ústavní většinou. Ministerský předseda hodlá mluvit o odstranění loutek předchozího premiéra Viktora Orbána, kteří doteď setrvávají ve vysokých státních funkcích. Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračovali na své základně u Dallasu v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Zápas bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno. Rock Radio, počasí. Ráno a večer bude slunečno, přes den pak oblačno, až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Někde i silné, to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava. D1 je uzavřená ve směru na Brno na 254. kilometru. Srazil se tam náklaďák a dvě dodávky. Doprava je odkloněna po objízdné trase. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru Ruzyně D7 na 18. kilometru. Tvoří se tam kolony a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Potom se bouralo v Havířově na silnici číslo 11 na 300. kilometru na trase Český Těšín Opava a taky na D5 se ve směru na Prahu se bouralo na 4. kilometru. I tam se tvoří kolony.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Ať ve vaší garáži najdete tašku s prachama, vám přeje Honza,
8: Anabel
0: a Zuzka.
7: 7:04 v pondělí 22. června. Čeká nás druhá společná hodinka, ve který už za půl hodiny a pár drobných k tomu prozradíme, co vám tenhle ten týden budeme rozdávat.
8: Ano, bude to velmi netradiční, máte se na co těšit.
7: Tak, a teď si dáme písničku.
8: Ano, kysáky.
7: God gave rock and roll to you, jakože tobě.
8: Jakože mě?
7: Hmm.
8: Tak dík.
7: Jakože Bůh ti dal rock and roll.
8: Ovšem.
7: Místo té tašky s prachama.
8: No tak to, no, tak dík.

0: pour moi. Ça plane pour moi.
1: Plastic Bertrand na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Škoda, že ta píseň není delší, to bychom jí zpívali ještě 3 minuty.
2: Minimálně.
1: A vy byste potom třeba, pokud řídíte autobus, tak si jeli ze srázu radši.
2: Nebo odladili Rock Rádio.
1: Nebo to je taky možný. Dneska je pondělí 22. června, slaví se krásný mezinárodní dny. Třeba vem svou kočku do práce, to si neudělala.
2: Nemám v každém podpaždí jednu, viď?
1: A nemáš, no. Máš třeba kočičí ten kožich?
2: Jakože bych stahovala ty mrtvý kočky a dělala si z nich kožich, jo?
1: No, ne?
2: Ne, mám je doma v urně.
1: Jako fakt?
2: Jako fakt.
1: Do psích pochev. Dobře.
2: Tak stav to... se na návštěvu, ukážu ti, je tam můj zbytůvek na fobiváku.
1: Když budu v noci mňoukat urny, tak vím, proč to je. No jinak je dneska den polibků a den cibulových kroužků, což nevím, jestli jde úplně dohromady.
2: Já jsem říkala, kdo tohle z toho spojení vymyslel, jako že si nejdřív nadspeš tou cibulí a pak jdeš někomu strkat jazyk do krku, že to není za mě úplně ideální kombinace.
1: No tak už jenom jako kdo vymyslel cibulový kroužky, že prostě veme kus cibule a tu obalí v nějakém těstíčku a...
2: A já nejsem proti, mě chutnají cibulový kroužky, ale nelíbala bych se po nich.
1: Ne?
2: Asi úplně ne.
1: Ty seš ten člověk, ten typ, který jako...
2: Na rande nežere česnek, cibuli a tak.
1: Na rande nežere nic, jenom pije vodu.
2: A žvejkačky.
1: Nenápadně vyplachuješ, žvejkáš a čekáš na ten jeden polibek, aby se vaše jazyky dotkly.
2: Ano, přesně tak.
1: No tak to je velice romantický, tak v tom případě radši přátelé dneska vemte kočku do práce a nad zpětý cibulovýma kruškama s ní se líbat nebudete.
2: Možná.
1: Ježiš, to tak to už vůbec tam nebudeme zacházet. Dáme si radši nějaký úchyláka, který se tady líbal s netopírama, ať už chlastal, fetoval, nebo jed cokoliv, třeba, já nevím, česnekový, česneky. Ozzy Osbourne, Crazy Train, právě teď na Rock Rádiu.

0: Harakajn je k zemi přibitej v 7.22 na Rock Rádiu, někdo je přibitej k zemi, někdo má kočky v podpaží, evidentně se tahle hláška chytla, takže očekáváme nějaký AI fotky už za chvíli v našich vzkaznících.
1: Ano, do inboxu od Iggyho, nebudeme zmiňovat vodka. No každopádně, přátelé, blíží se další víkend a s ním další zastávka putovního festivalu Rock In, tentokrát zavítá do Chomutova.
0: Ano. Zrovna tam, do Chomáče, jak říkal můj známý, který v Chomutově bydlí, zdravíme. Takže pokud chcete na kokot minit, alkohol, horký že slíže nebo traktor a to už tuhle sobotu 27. června, tak máte jediný úkol.
1: A to vyfotit se se svojí partičkou kámošů, protože pro jednoho z vás opět máme celých 10 lupenů a to se vyplatí, Horste. Klasicky nám o ně napište na e-mail studio@rokoviradio.cz, tam přiložte tu skvělou a vtipnou fotografii a ve čtvrtek do 15 hodin na to máte čas. Jsem to řekla jak Jolanda, která obcovala s Vlastou Plamínkem. Nevadí.
2: Hodně budeš někde posí fotku, ale... dostaneš lístek, more, dostaneš ta zpátek a pojedeš do Chomáče.
0: Zrovna s tím Chomutovem si takovouhle srandu nedělal, nevím.
1: Ježišmarja, víš kolik já mám takovýhle kamarádů, pro boha.
2: A víš, teda tam nejhorší, že ty lidsky jsou bílí.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Chci říct, že máme velmi nekorektní humor. Možná i proto vypadám po víkendu jak vařený humor. No nevadí. Za chviličku další muzika, dáme si škorpíky.
4: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rocková klasika.

Rocková romantika. Rocková muzika. Rock Radio.

0: Škorpíci, you and I, ty a já na Rock Radio 7 hodin 32 minut. Zatímco posloucháte krásnou slušnou muziku, tak se tady holky o něčem baví a mě by to zajímalo. O čem se bavíte?
1: Ne, do toho nic není.
0: Co si tady špitáte?
1: A nic.
0: Mezi sebou takhle. O zprávách se máte bavit.
2: Extrémní proměny.
1: Ano.
0: Čí? Se moje?
1: Extrémní proměny.
2: Vy tam přihlásíme.
0: Vy už zase probíráte, že jsem tlustej?
1: Ne, to ne. Ale já tam mám teď jednoho kamaráda.
2: Fakt?
1: Jo.
2: Hustý.
1: No.
0: A jak toho nepoznáš?
1: No to právě, já jsem se teď delší dobu neviděli, ale bootcamp dopadl úspěšně, já samozřejmě nemůžu nic prozrazovat, protože to se nesmí.
0: Bootcamp? Tam jsou nějaký bootky nebo co to
1: je? Ne, toho odvezou do takového odtučňovacího tábora, kde ho honí kolem baráku a dávají mu najíst jenom sám.
0: Ty vole, tyhle ty odtučňovací tábory už to jednou byly a úplně to nemělo jaký úspěch, abych...
1: Ježiši Krista.
0: Jsme jinde.
1: No, to jsme trošku jinde, no. Každopádně já mu moc držím palečky a věřím, že tam zhubne na požadovanou váhu. No.
0: Tak držíme palečky a teď si dáme zprávičky se Zuzankou.
1: Výborně. Rockin.
3: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
4: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
3: Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes časně ráno nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje převrácený kamion. Nehoda se stala na 254. kilometru. Provoz v opačném směru na Zlín je vedený jedním jízdním pruhem. Asi 200 polských hasičů, profesionálních i dobrovolných, bojují s velkým požárem, který vypukl v továrně na aerosoly v obci Charnovo na severozápadě Polska. Nad obcí stoupá hustý dým, policisté evakuovali 30 lidí z podniku a z okolí továrny. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3 a zůstali 100% úspěšní. Navázali na sobotní vítězství nad Finskem 8-6.
3: Rock Radio. Počasí.
2: Aktuálně máme venku slunečno, přes den ale čekáme oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, silné hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 33.
3: Rock Radio. Doprava.
2: Kromě už zmíněné uzavřené D1 si dejte pozor taky na D5 ve směru na Plzeň, tam se bouralo na 64. kilometru. Na D48 se řeší nehoda ve směru na Frýdek míst, tak na 3,5. kilometru a bouralo se taky na D10 ve směru na Liberec na 55. kilometru.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. A teď už zase muzika Red Hot Chili Peppers a Dejny California.

0: Red Hot Chili Peppers na Rock Radio a Dejny California právě teď v 7.40. Přátelé, dneska je pondělí, je na čase vám prozradit, co vám rozdáváme. Dneska nám, nebo tenhle ten týden, nám cenu do rozdávačky věnovala firma Jeep. Firma Jeep je už 85 let symbolem svobody a dobrodružství a novej Jeep Compass spojuje jednak legendární DNA značky s moderníma technologiema a schopnostma pro každou vaši cestu.
1: Kromě toho spojuje odvážný design s 200 mm světlou výškou, 360-stupňovou ochranou karoserie, světlejma nájezdovejma úhlama, hloubkou brodění až 408 mm a systémem jízdních režimů Select Terrain, adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go a infotainment, což ani nevím, co je, s 16-palcovým širokouhlým displejem, který zajistí pohodlí i bezpečí na každý cestě. A teď bychom to mohli říct česky, prostě vám půjčíme auto s plnou nádrží.
0: Tohle to je přesně pro tebe, podle toho, co jsi říkala.
1: Vůbec nevím, co jsem říkala. Chtěla bych říct, že jsem nerozuměla ani první, ani poslednímu slovu, který jsem řekla. Ale...
0: Tentokrát pro vás, přátelé, máme na týden zápůjčku naprosto novýho vozu Jeep Compass s plnou nádrží. Dostanete ho jako pronájem zadarmo na celých 7 dní. A jediný, co pro to musíte udělat, je to jenom pro jednoho z vás, je, že nám napíšete do komentáře pod příspěvek s tímhletým Jeepem, proč bychom ho měli dát právě vám a kam byste s tím Jeepem vyrazili. A bacha, vždycky říkáme, nepište pod příspěvek, tak tentokrát pište, ale podtrháváme, nepište tam vaše telefonní číslo. Pokud vás v pátek vybereme, tak vám o to číslo napíšeme. No a čas psát nám máte do pátku, do pátečního rokového rozjezdu.
1: Ano, a důležité info, to auto vám zapůjčíme s plnou nádrží, takže to je prakticky cena za 100 000 korun při dnešních cenách.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A za chvíli slušná muzika, dáme si 3 sekry a život je takovej, benzín je takovej. Všechno je drahý.

0: Bad Wolves, Hear Me Now na Rock Rádiu v 7 hodin a 52 minut. Někdo má v podpaží kočky, jako třeba tady Anabel, někdo tam má motorový olej, jako třeba tady Marcel.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Až dosud byla tuzemská motocyklová klání především silniční a okruhová, leč blíží se nám kroky mílovými červenec a ten bude v rytmu terénu a tu prachu on debahna. Sedmý měsíc je totiž ve znamení motokrosu a to včetně akce, jaká u nás nemá obdoby. Do České republiky totiž dorazil sprint motokros. Co si pod tím představit? Nejblíže je tomu asi tvrzení, že je to motokros šmrcnutej plochou dráhou. Tedy jedou čtyři jezdci na dvě krátká ovšem motokrosová kola, celkem je to 20 jízd. Při nich si jezdci připisují body za umístění, což hodí 40 zúčastněných závěrečný sčot, podle kterého se určí osmička jezdců, která si dá semifinále a odsud pak 2 plus 2, kteří pojedou velké finále. Jo a aby to neměla ta 40 jezdců už vůbec jednoduché, tak se startuje ze speciálního žebře, no prostě bude to masakr. Teď to chce ještě říct, kdy a kde přesně, hele, paco, kde jinde by tahle nová disciplína mohla mít svou premiéru, než na téhle legendární trati půli cesty mezi Táborem a Pejhřimovem. Vše se pojede 11. července, úderem poledne začnou seznamovací jízdy, tréninky, pak valda a mezi 17. a 20. to správný sprint motokrosový žužo labužo. No a kdybys pak s kámošema, s jezdcema nebo s pořadatelama potřeboval probrat zážitky, tak večer kultura s kapelou. Zkuste tedy motokros sprint v Pacově 11. července.
1: Rock Radio Motokeci.

0: půlnoční zprávy na ČT24 začaly o minutu později. Podobně má být minutové zdržení i dalších pořadů České televize přes celý den. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře, vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit přes nesouhlas vládních motoristů. Premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany aliance. Írán a Spojené státy se dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné dohody na 60 dní. Informovali o tom dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které zprostředkovávají jednání o trvalém ukončení války s Íránem. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosovaný nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila, ale Slezský klub se proti verdiktu odvolal.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Aktuálně máme venku slunečno, přes den bude ale i oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupně Celsia, na jihu Moravy naměříme až 33.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Provoz na dálnici D1 mezi Kojetínem a Kroměříží zastavila dnes brzy ráno nehoda. Oba jízdní pruhy ve směru na Brno blokuje na 254. kilometru převrácený kamion. Provoz v opačném směru na Zlín je veden jedním jízdním pruhem. Boural se v Děčíně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 131. kilometru. Potom se řeší nehoda na D5 ve směru na Plzeň na 64. kilometru, na D48 ve směru Frýdek Místek na 3,5. kilometru a zdržíte se taky na D10, pokud jedete směr Liberec na 55. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Ať máte v pondělí hezký sestřih, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
2: 8:03 v pondělí 22. června. Zuzko, my se ti musíme tady s Anabel omluvit.
3: Omlouváme se, já jsem Honzovi poslala strašně vtipný reelsko před vstupem. Jsme se málem počúrali z mých jenzů.
2: Jako hrozný. Jestli tohle už není ani černý humor, jako tohle je do penálu a čau.
3: Jako to je hodně
2: za horizontem. To tady nemůžeme ani říct, takže ne, vlastně nemůžem. Nevím, proč o tom mluvíme.
3: Taky nevím, proč o tom mluvíš, ale bylo to strašný, to já jsem málem se počúval.
2: Každopádně, přátelé, pokud vy chcete být vysmátý, tak můžete napsat pod náš aktuální příspěvek na Facebooku nebo na Instagramu, protože celý tenhle ten týden jednomu z vás budeme rozdávat na 7 dní zápojičku Jeepu Kompas s naprosto plnou nádrží. Nebude tam napliváno 3 litry, ale fakt plná nádrž, takže na to ujedete
3: minimálně
2: docela
3: 8 kilometrů v tom Jeepu.
2: Třeba. Takže si pište celý týden, komentujte, co byste s tím Jeepem dělali vy, kam byste jeli. V pátek jednoho z vás vybereme.
3: Ano.
2: No a teď už muzika.
3: Dotknu se ohně.

0: Judas Priest a jejich song na gay seznamku Grindr v 8 hodin a 13 minut na Rock Rádiu.
1: No. Ano, Grindr je velmi oblíbený.
0: Já vím, no, bohužel. Dneska je pondělí 22. června, už se nám blíží prázdniny, to znamená doba dovolených výletů k moři, letů letadlem.
1: Tak pro mám,
0: no. No, dobře, pro některé. Tak tu mám teďka něco spojeného s lítáním v historickém okně. 22. června roku 1970 měl The Who hrát koncert v americké Atlantě. Koncert nabral značný zpoždění, Pete Townsend se totiž opozdil s příletem jeho letu. No a na vině nebyla žádná technická závada na letadle nebo počasí. Pete si takhle seděl v letadle v Memphisu a měl nějaký komentáře, že by letadlo už mělo jako vzletět a proč ještě neletí. No a když se chvilku ještě nic nedělo, tak začal spolucestujícím vyprávět, že letadlo ještě neletí, protože schoval do svýho zavazadla bombu a oni teď určitě hledají. A smál se, až se za břicho popadal, ale zpátky v odletový hale, protože cestující okamžitě začali šílet a řvát. Posádka letadlo evakuovala a proběhlo několik hodinový hledání v letadle v podpalubí. No, zatímco Pete Townsend si většinu času pak užil na policejním výslechu, kde tu bombu teda máka miskoval.
1: O tomhle se úplně nevyplatí žertovat si, pojďme říct.
0: Mě to připomnělo takovou tu scénu, jestli si pamatuješ Mistra Bína. Myslím, že to byl ten první film, jak jede na tom letišti a jak vidí ty policajty, tak začne dělat, že strčí tu ruku s tou pistolí.
1: Pod
0: kabátem pistole a v tu chvíli všichni v té hale lehnou a policajti zešílej, že jo. Tohle si myslím, že není úplně chytrý na tom letišti dělat. Ne, ani není. Dneska.
1: Ani mimo letiště.
0: Ani mimo letiště, ale tady jako ještě víc. Vzhledem k tomu, že tam ty kontroly jsou čím dál tím přísnější. Zpřísnili teďka ty powerbanky.
1: Víte, ani s powerbankou, no, ne? No, na to, že zbraní nebo s něčím, s bombou.
0: Na to, že na některých letištích teda přidali tu možnost vzít si aspoň 2 litrovku vody, že jo, sebou, nebo nějaký tekutiny, tak teda tohle je smutný.
1: No to je taky v tom, myslím, kdo hulí, ten umí, tak on přece tam má toho bonga, že jo, a oni si myslí, že tam má taky nějakou bombu, přečernej. Výborná scénka, miluji.
0: To se nám samozřejmě stát nemůže, protože my nikam nelítáme. Jedem dál, Blink-182 teď na Rock Rádiu a All the Small Things. Všechny malé věci, to je o mně.

0: Three Days Grace na Rock Radio s Peckou Animal I Have Become, zvíře, kterým jsem se stal jedna skoro už 22 minut po 8. Dneska je pondělí.
1: Rock Radio, rockovej pašák.
0: Iron Maiden to dneska rozjedou u pařížského La Défense a budou u toho koncert natáčet pro koncertní film Run for Your Lives. A za odměnu všem fanouškům seberou mobily. Před tour už doporučovali divákům, aby telefony nechali v kapsách. Před pařížskou show vám je ale rovnou zamknou do pouzdra, který se odemkne až při odchodu. A na zaplacení pivka v plastovém kelímku si budete muset připravit svou plastovou platební kartu. Tleskáme, děkujeme. Když se u nás teď řeší, že by se dětem měli brát ve škole při výuce mobily, tohle by bylo možný řešení. Mobil zůstane dítěti ve futrálu. Maidenům posíláme rockovýho pašáka.
1: Rock Radio, punkovej strašák.
2: Mladý nadržený pár si to rozdal na britském Download festivalu. To by nebylo tak divný, kdyby se k tomu ovšem nevybrali kompletně prosklenou kabinku na místním ruském kole, která jezdila lidem nad hlavama, zatímco čekali na koncert Guns N' Roses. První otočka nebyla nikomu divná, týpek prostě držel svojí milou kolem ramínek zezadu, ale druhá otočka už jim byla podezřelá a lidi začali křičet něco ve stylu Boha můj, oni tu na jebu. No a pár sobě i ostatním příjemně zkrátil čekání na koncert, kde kdo si to natáčel, aby to nakonec viděla taky místní policie. Za odhalování se na veřejnosti páru hrozí pokuta 5 000 liber nebo půl roku ve vězení. Tam už týpka ale kolem ramen bude držet nikdo jiný, třeba nějakej punkovej strašák.
1: Rock Radio.
0: To bude takový dojemný obětí, že jo?
2: Velmi.
0: Až ti z toho spadne mejdlo. Tak držíme palce, no a když jsme o těch mejdnech mluvili a dneska budou hrát večer v Paříži, tak si je za chviličku dáme s Peckou Can I Play With Madness.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 karize hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rok

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Iron Maiden, Can I Play With Madness? Můžu si hrát se svojí šíleností?
1: On si dneska zapomněl vzít léky. Dáme si fuzbal.
2: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do nového džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračovali na své základně u Dallasu v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Do tréninku v komplexu v Mansfieldu se zapojil už celý tým. Ten má po dvou zápasech skupiny na kontě jediný bod. Nejprve prohrál 1-2 s Koreou a poté remizoval 1-1 s Jihoafrickou republikou. K postupu do vyřazovací fáze bude potřebovat domácí Mexičany porazit. Soupeř už má jisté prvenství ve skupině. Koukův tým se stejně jako při prvním duelu na šampionátu v Guadalajaře bude muset vyrovnávat s přechodem do nezvyklé nadmořské výšky. Aztécký stadion v tamní metropoli leží ještě výš, a to zhruba ve 2200 metrech. Tým se ze základny u Dallasu přesune do Mexika zítra. Zápas bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno středoevropského času.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: Provoz na dálnici D1 mezi Kroměříží a Kojetínem na Přerovsku zastavila dnes ráno. Nehoda stala se na 254. kilometru dálnice ve směru na Prahu. Oba jízdní pruhy ve směru na Prahu blokuje převrácený kamion. Ve směru na Ostravu je dálnice průjezdná pouze jedním jízdním pruhem. Uzavřený úsek dálnice je možné objet po souběžné silnici první třídy číslo 47 a na dálnici je možné se vrátit na exitu 253 u Kojetína. Na D10 se taky bouralo ve směru na Prahu na 15. a půltém kilometru, je tam v sobě 5 osobáků, neprůjezdný pravý jízdní pruh a stále se řeší nehoda taky v Děčíně na silnici číslo 13 na trase Liberec Karlovy Vary na 131. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Žavej.
1: Jsi z toho celý žavej?
0: Já jsem z toho celý žavej, nevím jak ty.
1: No já furt jako ti úplně nevěřím, že jsi byla nechat přeoperovat jenom zadek, ale budíš.
0: Tak ty vole.
1: 6 minut.
0: To je dneska nějaký vtip nejvíc než obvykle.
1: 6 minut po půl devátý na Rock Radio dohráli Vypsaná fixa Dezolát a my tu máme teďka, aby jsme nebyli furt jenom veselí, jednu smutnou zprávu.
0: Ano, od našich slovenských bratov, kterým zrušili letošní ročník festivalu Rock pod Kameňom, což je vlastně největší slovenský festival rockovej. Měl se uskutečnit v termínu 25 až 27 červen a přesunuli ho pouze 5 dní před zahájením. Měli tam hrát obrovský hvězdy, například Europe, Halloween, Within Temptation, Horký že slíže a další kapely. Takže je to velká tragédie. Já jsem teda od určitých nejmenovaných kapel slyšela, že je to nějaký podvodník, ten pán, který to pořádá.
2: Tak jako když se to jmenuje Rok pod Kameňom. Pod Kameňom je největší tma.
0: Ano, Bůh ví, co s těmi penězmi, za peněžkami za lupeny urobil.
1: Tam se nesvětí.
0: Tam se nesvětí.
1: Nebo jestli to říká, nežiary.
0: Ako v rytnom otvore.
1: Zase nám nějaký, někdo nám napíše, ať tu slovenštinu neprzníme. Takže ano. Pokud jste se chtěli vydat na Rok pod Kameňom, tak si místo toho dejte doma pod slunečníkom.
0: Třeba. Nebo si dejte řízek do chleba.
1: Dobrou chuť. Za chvíli si dáme Mentaliku a Nothing Else Matters.

0: One night in Tokyo, jedna noc v Tokiu, tu bych tam chtěl strávit.
1: Jenom minimálně. Jednu? Já bych jela na díl teda.
0: Já bych jel taky na díl, tam je to úplně jiný svět, to je Japonsko, to je nádhera, vždycky koukám na sociální sítě, tam některý lidi, co tam jezdí, tak dávají ty storíčka z toho, je to super.
1: Známá teď byla právě skoro měsíc teda. Hmm. To je jako, to je tak akorát čas na to, tam to jako prozkoumat tu krajinu, no.
0: No nevím, jestli je úplně dobrá doba teďka v létě, jako je do Tokia.
1: Teď je tam asi vedro, viď?
0: Teď tam bude asi teplo.
1: Tak u nás taky není zima zrovna.
0: No ty máš v plánu dneska se jet někam jako očáchnout?
1: Asi jo. Jo, vezmu buráčka do podpaží. Nebudu brát kočky, vezmu buráčka a pojedem asi někam.
0: A prozradíš našim posluchačům, ne, který úplně náhodou vlastně černou dodávku a dalekohledy a odposluchávací zařízení, kam pojedeš?
1: Zásadně neříkám umístění svých koupacích lokací.
0: Ty to pak jenom dáš do storíčka, kde to popíšeš.
1: Ne, to dávám až zpětně, většinou už tak jako den, večer, když už jsem doma, tak to pak třeba, když se někdo zeptá, kde jsem byla, tak to řeknu, ale jinak ne.
0: Dobře, no tak to neprozradíme, já jsem chtěl nějak jako hezky uzavřít to dnešní naše vysílání tím, že by si mohla udělat nějaký meet and greet zadarmo.
1: Na koupališti určitě ne, tam se snažím co nejvíc být zálená pod mě, pod stromem, aby nikdo neviděl.
0: Jo, to se ti určitě povede dneska. No tak držím palce, hezky se vykoupej, Zuzanka má co v plánu? Kromě toho, že dáš ještě s kamčou v 9 zprávy.
1: To bude okopávat zahrádku, jako vždy.
2: To až večer, no, ale myslím si, že dneska budu pracovat, překvapivě.
0: Ježiš, to je nuda.
1: Noit má totiž ženskou konkurenci a tady naše farmářka místní, tyjo, ta jede bomby, jako.
0: No já jsem přemýšlel, že bys mohla Noida pozvat někdy na svoji zahrádku a říct mu, jaký je to pěstovat v kaskádách v Krči.
2: Myslíš, že by přišel?
0: Já si myslím, že by přišel.
1: A i zlamou by dorazil.
0: A on žere maso, ne?
1: Jo.
0: No tak já myslím, že když tam uděláte grilovačku v tom tvém novém altánu, že jo, tak tyjo, to jo, se tam Vašek úplně rozplyne.
2: Jo, že bychom kuchli slepice, jo.
0: No.
1: To Zuzka jako vegetariánka moc ráda slyší.
0: Já doufám, že nás Noid poslouchá a
1: určitě
0: se potkáte.
1: Ale můžu mu to vyřídit na nějakém rokinu.
2: Tak jo.
0: Přátelé, přežijte dnešní vedra, zvládněte to v práci, ať už budete kdekoliv, pak si skočte odpoledne na nějakou koupačku, pokud můžete, a poslouchejte Rock Radio samozřejmě. My se loučíme.
1: Mějte se krásně, Páčík Slibáčík.
0: A tohle je Doga a Lanidou.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Hezké dopoledne, blíží se 9. hodina a jsou tu další zprávy. Spadlé stromy, bleskové povodně i utržené střechy řešili o víkendu v Česku hasiči kvůli silným bouřkám. Zaznamenali celkem 13 zásahů. Nejvíc zásahů, víc než třetina, připadla na střední Čechy. V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. S těžkými zraněními především pohybového aparátu byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a v Praze. 3 z nich utrpěli život ohrožující poranění. Maďarský premiér Peter Maďar v neděli avizoval na sociální síti, že se dnes uskuteční mimořádné zasedání vlády, po kterém se setká s poslanci své strany disponující v parlamentu ústavní většinou. Ministerský předseda hodlá mluvit o odstranění loutek předchozího premiéra Viktora Orbána, kteří doteď setrvávají ve vysokých státních funkcích. Čeští fotbalisté na mistrovství světa pokračovali na své základně u Dallasu v přípravě na závěrečný zápas skupiny proti Mexiku v tamní metropoli. Utkání bude mít výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno středoevropského času. Rock Radio, počasí. Aktuálně máme venku slunečno, přes den ale bude i oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě území. Nejvyšší teploty naměříme mezi 26 až 31 stupni Celsia, na jihu Moravy bude až 33.

0: Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový dopoledne.
1: Jsem chtěl říct amen za tou dlouhou dopravou, tam jak se tam všechny navedla přes tu Kroměříž, nebo přes ten Kroměříž. No, jak je to?
2: Táme, si myslím.
1: Ale nevím. Na Moravě se říká ten Kroměříž taky.
2: Jo. Tak Honza tady křičí, že je to ta.
1: No, tak vidíš. Já jsem tam byl totiž shodou okolností v sobotu, o víkendu. A Kroměříži přímo.
2: Vidíš?
1: Na náměstí přímo. V tom horku.
2: Takže super.
1: Nikdo tam nebyl.
2: To jsme byli kousek od sebe, nebo já nevím vlastně, jak je to od sebe, ale jsem byla v Brně.
1: Ty jsi byla v Brně? Ty jsi byla na těch motorkách?
2: To jsem nebyla, ale byly tam všude motorky na náměstí.
1: No, tak vidíš. No takže Pražáci jezdí na Moravu, jsme rádi, že nám otvíráte brány takhle na víkendy, že si tam můžeme jít odpočinout. Zdravíme na Moravu,
2: ano,
1: že
2: bylo
1: teda.
2: Bylo tam fajné.
1: Bylo to dobrý?
2: Ano.
1: Jo, tak super. Taky dobrý to bylo u mě.
2: Taky dobré.
1: Super. Takže děkujeme, Moraváci, zdravíme vás z Prahy. No a pojďme na rokový dopoledne. Kamil Drábě s vámi, Zuzko, děkujeme za zprávy a jdeme si dát Chryse Cornela.

Alanis Morissette na Rock Rádiu, přesně ve 9:45, takhle při pondělním rokovým dopolední, a já vás jdu zvát na Rock Rádio Stage. Možná jste ještě nezaregistrovali, nebo možná už jo, a jste stálými posluchači týhle naší dvojky Rock Rádia, která se věnuje převážně české muzice. Ale samozřejmě tam najdete i zahraniční skladby, které jsou tam navíc zahraný živě, protože z Rock Rádia je znáte standardně ze studia, tak tam byste si taky poslechli živou muziku, a navíc živou muziku máme rádi, co si budeme povídat, a navíc na Rock Radio Stage je právě léto věnovaný živý muzice. Kde taky jinde, že jo? Takže kromě live skladeb zahraničních interpretů si tam vychutnáte i rockový živáky. Každý pátek už máme za sebou Protea, máme za sebou Elány, máme za sebou už taky něco, co odstartovalo, nevím, už si na to nespomínám, ale důležitý je, že tenhle pátek od 20 hodin nás na Rock Radio Stage čeká živák kapely Olympic. Takže to sledujte, čekujte to, živáky jsou každý pátek od 20 hodin po celý léto, abyste si užili na Rock Radio Stage živou muziku, a třeba je to i právě kvůli tomu, že se ten daný víkend nedostanete nikam na žádný festival, tak si to můžete užít právě na frekvencích Rock Radio Stage. No a taky tam samozřejmě pro vás máme lupeny na různé akce, takže pokud si dáte sledování, nebo respektive zakliknete Rock Radio Stage jak na Instagramu, tak na Facebooku, tak se může stát, že třeba lupeny na některý z akcí, které pro vás chystáme, pojedou právě za vámi. Zrovna nedávno jsme rozdávali lístky na Rock in Town 2, který proběh v Plzni, Argema, Turbo, Panoptico, Škvor, takže tam jste je mohli získat a můžete získávat i další věci. Takže Rock Radio Stage najdete samozřejmě i web www.rockradiostage, anebo případně sociální sítě, ale hlavně poslouchejte, pokud máte rádi českou muziku, nebo československou, abych to upřesnil. No a třeba zrovna Iné kafe a Kolagenová nitka, která zazní za chvíli na Rock Radio, tak ta je standardně na Rock Radio Stage slyšet taky. No a dáme si k tomu taky Sabatony, anebo Evanescence.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Ramones na Rock Rádiu, 9 hodin a 36 minut. No a samozřejmě pokračují další zastávky Rockinu, nebo respektive jedna tentokrát, stejně tak jako minulý víkend, byla taky jediná v pátek v Pardubicích, kde jste se viděli s Petrem a samozřejmě i s týmem Rock Rádia a poslechli jste si další sestavu, nebo respektive tu sestavu Rockinu, která se mění, a v sobotu 27. června, kdy dorazíme do Chomutova, tak vám zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže a Traktor. No a budete si moct užít samozřejmě Rockin Town v Chomutově v sobotu 27. společně s Rockrádiem, nebude tam chybět náš rockrádiový tým s hosteskama, taky já, který vás festivalem provede. No a můžete si tam samozřejmě koupit třeba i naše nový trička. Ale co je důležitý a to, co děláme vždy, že opět pro vás máme 10 lupenů pro celou partu, která vyrazí na Rockin do Chomutova. A to tady z lupeny od nás. Stačí, když standardně, tak jako na těch předchozích zastávkách, napíšete na náš e-mail studio@rokovyradio.cz a pošlete fotku celý svojí party, se kterou byste chtěli na Rockin Chomutov vyrazit. No a pokud zaujme naší porotu, tak se může stát, že v pátek v rokovým rozjezdu vyhlásíme vaše jméno, dostanete 10 lupenů a hurá, oslaví to na Rockin v Chomutově 27. června, tedy v sobotu. No a čas opět stejný, tedy do čtvrtka 25.6. do 15. hodiny.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Rokový dopoledne pokračuje dál, samozřejmě spousta muziky. Aleš Brichta, Pain, taky Clash si dáme, nebo Nickelback a i kulturní typy. Byť je teda pondělí, ale je potřeba si plány dobře zorganizovat a naplánovat si víkend, takže počkejte si chvíli, my vám řekneme, kde se co bude dít a kam můžete vyrazit, no a podle toho si užít následující víkend.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů, premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Lékaři v Německu naměřili ženě 5,25 promile alkoholu v krvi. Opilou našli policisté v sobotu ráno v příkopu ve spolkové zemi Dolní Sasko. Hlídce tvrdila, že se vrací domů z koupaliště. V nemocnici pak její hodnota alkoholu vyvolala šok ošetřujících. Už 4 promile se totiž často označují jako smrtící. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme ještě na počasí. Dneska bude oblačno až polojasno, odpoledne na jihu místy možnost přeháněk nebo bouřek i silných, což se dělo včera, a to konkrétně v Písku. Tak pozor na to a teploty dneska mezi 27 až 31 stupni Celsia.
0: Ať už prší.

jednu minutu a samozřejmě s vámi Kamil. Já vám přeju hezký 22. červen, utíká to, spousta z vás už třeba plánuje dovolenou nebo odjíždíte tento týden nebo příští, kdo ví. Každopádně o víkendu už to byl mazec a všude byla spousta lidí, hlavně dětí, takže někteří třeba si vzali volno už dřív, kdo ví, ale každopádně byla taky spousta motorek na silnicích a to hlavně kolem Brna. O tom jsme se bavili už před hodinou, že tam byl svátek, ale když už teda o tom mluvíme, tak si pojďme zazpomínat právě na motorky a to v podání Daniela Landy. Holky a mašiny nás čekají právě teď. Dám k tomu i Skillet nebo Marilyna Mansona a zazní i Foo Fighters na Rock Rádiu.

Radio. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.

Tak tohle byli Foo Fighters na Rock Radio a před chvílí taky Marilyn Manson, který je z jedním headlinerů letošního festivalu Masters of Rock, který se pomalu blíží. Už za pár týdnů se budeme moct setkat ve Vizovicích a já vás tuším, že po čtvrtý provedu čtvrtečním a pátečním dnem. Před 4 lety jsem tam byl poprvý a jsem unešený z toho areálu, z toho prostředí, z těch nabídek, toho všeho a samozřejmě muziky a obecně atmosféry tohle festivalu, si říkám, jak jsem si to mohl nechat 20 let utíkat, ale každopádně vy si to utíct nechte a určitě vyražte na Masters of Rock. Máte možnost zakoupit lupeny dokonce na celý 4 dny za 3650, když si vezmete, kolik by vás stály všechny ty kapely, minimálně ty headlineři, jako jsou Halloween a právě Marilyn Manson, tak si myslím, že je to fakt cena úplně luxusní, nebo jednodenní za 1890 a budete si moct vychutnat, když jsme se tady bavili o tom čtvrtku a pátku, tak za mě já se těším. Hele, ten čtvrtek je fakt jako nabitý, jo. Už vlastně od prvního dne, odpoledne od 5 hodin, Vojvod, Marko Hietala, Kissin' Dynamite, Dirk Snyder, Halloween, no prostě neuvěřitelný. Pátek taky, že jo, Cavalera, Rasmus, In Flames, no prostě super. A to už nemluvím o sobotě, Primal Fear, Arch Enemy, který se představí v nový sestavě, a třeba když jsme mluvili o té neděli, tak samozřejmě zmíníme třeba Lordy, a nebo konkrétně Marilyna Mansona, který celý festival Masters of Rock letos uzavře. Takže se na vás moc těším, věřím, že spousta z vás se těší taky a že si to tam hezky užijeme a že to bude svátek metalový muziky. Takže toliko k Masteru a k Marilynu Mansonovi, kterého jsme slyšeli před chvílí. No a my si pojďme dát AC/DC, dáme si Panoptico, anebo taky Good Charlotte.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Už na začátku svojí kariéry měli Twisted Sister trošku problémy, protože jejich klipy a hudba, ne hudba ne, ale klipy hlavně, třeba konkrétně tyhle písni vyznívaly kontroverzně v tom smyslu, že narážely na učňovský a školský povinnosti, a to i v následující písně z alba Stay Hungry, kterou jsme teď slyšeli, tedy I Wanna Rock, tak i samozřejmě tu veleznámou, ten největší hit, který všichni u nás doma známe s českým textem Vena pásal bejky. Ale tak hlavně, co jsem chtěl říct, je, že Dee Snider, zpěvák týhletý kapely, se tady našel, protože on v podstatě inicioval, napsal scénář a režíroval tyhlety klipy. A díky tomu v sobě, jak říkal, našel ten cit pro filmování a začala se jeho filmová kariéra. A natočil jich poměrně dost těch filmů, byly to třeba i dokumentární věci, byly to i normálně standardní, třeba nějaký série, jakože seriály, nebo třeba i celovečerní film. Zkrátka se tomu začal věnovat a věnuje se tomu až dodnes, tak pokud byste chtěli odhalit další stránku tohohle výborného muzikanta, zpěváka a v podstatě dá se říct takového všeuměla, tak máte možnost, jestli už jste nasycený hudbou a klipama a už jste všechno od Twisted Sister slyšeli, tak máte možnost třeba zhlídnout i nějaký jeho filmy. On si toho dost cení a řekl bych, že na tom docela staví i svoji mimokapelní kariéru. No a když už jsme u Twisted Sister, tak vás pozvu i na nedělní živák, který startuje vždy od 19 hodin a právě 60-minutovka tuhletu neděli bude patřit kapele Twisted Sister, ale podíváme se s ní úplně na začátek, jako úplně do roku 1983, ještě právě před albem Stay Hungry, kdy hráli v londýnském klubu Mercury a tam je cítit taková ta syrovost, takový ten začátek Twisted Sister, kdy ještě nevěděli, že budou vyprodávat stadiony a haly, a je to teda neskutečný nátěr. Vyšlo to v roce 2011 jako takový zašlej artefakt, tak jestli to chcete slyšet, tak určitě v neděli večer od 19 hodin rockovej živák a Twisted Sister. My si za chvíli dáme Divokýho Billa, dáme si taky Battle Beast nebo Status Quo a pomalu se blížíme k 11. hodině, to znamená elektrický oběd, muzika podle vašich chutí a přání.

0: Ještě naše cesty. Pojďme se podívat, jak nám to jezdí. V Uherském Hradišti se bouralo v ulici Hradební. Je tam nehoda dvou osobních aut, překáží v provozu, tak počítejte s omezením. A Mělník, ulice Kokořínská, tam se srazily taky dvě osobní auta, taky to tam překáží, tak počítejte s omezením a malým zdržením. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
0: No a my jdeme na elektrický oběd. První v tomto týdnu, tedy jednička, pondělí, a vy si můžete začít psát, co byste chtěli slyšet. S vámi je Kamil Dráb, máme 3 minuty po 11. hodině. Vy už jít můžete Messengeru na našem Facebooku, anebo případně e-mailu obed@rockoviradio.cz. No a můžeme se do toho pustit. Ode mě samozřejmě první píseň, kterou jsem zařadil do dnešního menu, a budou to Rammsteini.

Rammsteini nám otevřeli dnešní elektrický oběd. Pojďme na vaše přání a první je od Petry, která píše, že by chtěla nechat zahrát Balda Gang na jednu noc pro úžasňáka Radka Domělníka s přáním hezkého dne, ať to v práci utíká.

Tak tohle to byl Slash na Rock Rádiu, který jsme si dali v elektrickém obědě. Krásná balada, která zaplula do dnešního dopoledne a zařídila to Mirka. Další přání. Zahrál by si prosím Amarant pro dceru Pavlu, která má dnes svátek. Včera jí nevyšel závod v driftu. Tak takovou malou kompenzaci. Mám tě ráda, kočko, napsala máma. Takže Amarant si dáme.

Tak tohle byl YouTube, který jsme si dali na Rock Radio v elektrickém obědě. Napsal mi Martin, který to chtěl nechat zahrát pro sebe a pro svoji kolegyni Petru, se kterou sedí v kanclu a vaří se tam pečou. Tak abych to trošku uklidnil nějakou pohodovkou a YouTube, ty se zdály být nejlepší volbou. Tak to jsme splnili a pojďme na další přání. Píše mi Renata, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Parkány. A to konkrétně píseň Slova jsou zbraň, která vyšla na posledním albu z loňského roku. Takže si ho můžete poslechnout, koupit, objednat, zajít na koncert. Tam určitě jsou k dostání, já ho mám taky doma na CDčku. Ale co je důležitá zpráva a taky informace, a ta je aktuální, že Parkány k této skladbě natočili i video. A světe div se nebo ne, právě čerstvě ho můžete najít na YouTube. Tak jestli se vám píseň líbí nebo máte rádi Parkán obecně, tak si můžete poslechnout tuhletu skladbu i v rámci videoklipu, který je čerstvě, jak jsem říkal, na YouTube. No a teď si to pojďme dát studiově.

Kiss and Dynamite na Rock Rádiu taky odehrajou svoji poslední show se svým zpěvákem, takovým tím charismatickým blondiákem, který si myslím, že je ikonou téhletý kapely v současnosti. Uvidíme, jak jim to bude fungovat potom v nový sestavě. Každopádně, pokud si Hanse Brauna chcete užít, tak máte možnost naposledy v Čechách právě na Masters of Rock a tuším, že to je hned ve čtvrtek, takže to taky bude stát za to. Bude to skvělá show a já se na to moc těším, protože Kiss and Dynamite už jsem naživo viděl dvakrát a vždycky to byl luxus. My jsme si je dali právě teď na Rock Rádiu v elektrickém obědě You Are Not Alone, píseň, kterou chtěl slyšet Luboš, a to další přání zní takto, prosím o zahrání AC/DC TNT pre kolegu Martina Escobara z Liptovského Mikuláša, který oslavuje 45 rokov a všetkých rockerů a s váračou, který teraz trpia teplom. Ďakujem, s pozdravom, Švejk, jste super. Trošku jsem se zasek, protože jsem nevěděl, že je to ve slovenštině, to jsem zjistil až po třech slovech. Každopádně slovenštinu už zvládáme relativně dobře. Zdravíme na Slovensko, jsme rádi, že nás tam počúvate a pojďte si dát AC/DC.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku.
0: Rock Radio.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, dali jsme si Pink Floydy a samozřejmě muzika, která byla dle vaší chuti a chuť na ně měl Roman. Další muzika je, ale Roman taky, člověče, vás je dneska, vy jste se nějak vyrojili, jak houby po dešti. Další Roman píše a ta skladba, kterou zahrajem, tak ta je od Bon Jovi a píše o nějakou starší, že bych chtěl slyšet, tady píše. Tak jo, dáme si starší Bon Jovi, rok 1984, jejich prvotina a píseň, která se jmenuje Burning for Love. Tak možná, že někteří z vás vůbec nebudou tušit, že Bon Jovi někdy něco takového natočili.

ZZ Top, no, rok 1983, to už bohužel není pravda, ale tak co bychom chtěli, no, všechny ty legendy, které začínaly v 60. letech, tak dřív nebo později to zabalí, anebo bohužel, co se stává dost často, tak nás opouští obecně ze života. No, nedá se nic dělat, ZZ Top tady ještě v nějaký formě jsou, hlavně tady Billy Gibbons, ten je pořád aktivní a tahne to, i když už taky si myslím, že toho musí mít plný kecky, ale zaplať pámu za to, aspoň v té formě, v jaký ZZ Top teď momentálně jsou. My jsme si je zahráli díky Radkovi a další přání je tady, mám prosbičku, mohu požádat o písničku Žízeň od Kabátů. Po víkendu řízení auta na hasičské soutěži jsem nesměl aleko, ježišmarja, tak jsem lil jen nealko. To asi myslel alko teda, ne? Člověče, musíte to napsat pořádně. A tak všem profi řidičům a hasičům, díky. Tak jo, jdeme si dát žízeň od Kabátů.

Radio. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Pohodové poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Konce veder si jen tak nedočkáme. Po horkém závěru minulého týdne čeká Česko další porce nadprůměrně teplého počasí. I když start týdne přinese mírné ochlazení, ve druhé půlce týdne se vedra opět naplno rozvinou. Na konci týdne pak můžou teploty znovu překračovat hranici 35 stupňů. Britský premiér Keir Starmer rezignuje. Dnes oznámil, že odstupuje z funkce vůdce laboristické strany. V čele vlády zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování už 7. předsedy vlády za posledních 10 let. V malém argentinském městě odhalili největší sochu fotbalisty Lionela Messiho na světě. Obří socha stojí v městečku Cutralco. Dílo zobrazující kapitána úřadujících mistrů světa váží 70 tun a výškou 26 metrů překonalo i dosud nejvyšší Messiho skulpturu z Kalkaty.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D6 na trase Karlovy Vary Praha je porouchané vozidlo, čekejte tam zdržení, a je tam neprůjezdný pruh, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rokovej poraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, pár minut po 12. hodině začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Jak jsme slyšeli, nezbavíme se vedra, já jsem na to koukal, kdy už jako bude příjemně, protože ty 30 plus, to už je peklo tady u nás. On se prý udělal nějaký teplotní oblak,

To byl Van Halen na Panama z roku 1984. Já jsem se nedávno dočetl, že Van Halen plánují ještě vydat CDčko, že našli nějaký kytarový riffy po bratru Edim, který umřel v roce 2020, že by to chtěl bratr Alex, by to chtěl vydat. Tak jsem na to zvědavej, co objeví, co vydají, jak to bude vypadat, protože kapela se od té doby tak nějak jakoby rozpadla, zbytek ty zpěváci dva, ty nějak koncertujou, takže občas jako něco od nich zahrajou, ale už Van Halen, když nikde neuslyšíte, spíš je úctyhodný, že prodali na 80 milionů alb, což je úlet, to už by se dneska nestalo, jo. Když to bylo jinačí, jsme si to nikde nemohli pustit, takže jsme to museli kupovat. A každý si to pustil jenom, když to měl doma, dneska si pustíme hudbu kdekoliv. No a my si pustíme zase nějakou hudbu, třeba Kiss, Erasmus, anebo Kabáty a jejich Houby magický.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem, to je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A to byly Kiss a jich Love It Loud z roku 1982. My sice Kiss mít nebudeme na Rokinech, ale budeme tam mít pořádnou českou hudbu. A to budeme mít v Chomutově 27. června, můžete se těšit na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, Traktory, který slaví 25 let na scéně a jedou s náma tady šňůru jenom na festiákách Rokin. No a těšit se můžete na Kamela, který to bude moderovat a bude festivalem provádět a budou tam holky naše hostesky, který tam budou prodávat merch, nový trička. To teda mimochodem dneska na mě zkoušeli, akorát mě z toho hlezla půlka pupku, protože nedělají to v padákový velikosti, takže bohužel má jenom ty dětský. A budou tam vlastně ty holky ještě rozdávat nějaký samolepky, odznáčky, kondomy, kdybyste potřebovali, abyste si nepřivezli ještě dáreček z toho festiáku. No a co pro to musíte udělat? Vyfotit se s celou vaší bandou. Čím víc crazy, tím to bude lepší. A nebo jestli už máte nějakou fotku z nějakého jiného Rokinu a chcete se podívat tady na sever, tak mě to pošlete na studio@rokovyradio.cz, čím originálnější, tím lepší, tam mě to pošlete a my jednoho z vás vybereme, ve čtvrtek je to do 15 hodin a ten dostane 10 lísků pro celou vaší partu, aby se s tím mejdan pořádně užili. A já pustím další hudbu, třeba Green Day, Kern, Nothing More, anebo Eagles.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: Rock Radio. Rock Radio.

Rocková pohoda. Rocková klasika.

Svoboda. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho obrazu s Danem za sebou. Já doufám, že jste si užili víkend jako já. Já jsem v sobotu šel na dvě piva a přišel jsem v 7 ráno. Zase jsem šel za světla jsem se vrátil. Tak jsem si hezky vynuloval neděli, tak jsem ji včera pěkně proležel. Jedl jsem poprvé až 8 večer. Ideálka jako za mladá. A já vám pustím hudbu a pustím vám Red Hot Chili Peppers a jejich By The Way.
0: Rock Radio.

0: To byly Aerosmith a jejich Falling in Love z roku 1997. Příští rok oslaví tato písnička 30 let. Ale o tom se bavit nebudeme, my se půjdeme pojít na MotoGP, protože my jsme tady rozdávali lístky, já teda vyloženě jsem rozdával. Tak by mě i zajímalo, jestli nás poslouchá dneska někdo, kdo je dostal, byl se tam podívat, myslím, vybral se nějakou slečnu, ta tam psala, že tam jezdila s tátou, že na to měla hezký vzpomínky. Četl jsem, že tam bylo o 50 tisíc míň, se čekalo, protože se posunul datum a vycházelo to už teďka v červnu, což normálně, myslím, to jezdí srpen, nechci kecat, úplně to nesleduju. Ale nás zajímalo, český jezdec Filip Salač, který jezdí Moto 2 a skončil třetí, což muselo být super pro český fanoušky, že jsme měli na bedně kluka mladýho, který je fakt šikovný. Tak uvidíme, jak se mu bude dál dařit. Hlavní to MotoGP vyhrál Marquez Španěl, on i to MotoGP 2 vyhrál taky nějaký Španěl, takže to byl takový španělský víkend. Ono bylo teda úmorný teplo, já jsem viděl z toho nějaký záběry, jak tam lidi seděli a měli tam deštníky, co se nedivím, to bylo tak úpal. Ono se v tomhletom vedru nedá ani pit. Takže pustíme si další hudbu, třeba Krucipisk, Láska je kurva, anebo Škorpíky teďka.
1: Má Rock Radio.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to bylo UFO a jejich doktor z roku 1974. Česky čteme UFO, doktor. A my se chystáme na fotbal, protože dneska příznivce fotbalu čekají zajímavý dva zápasy, ale to až za chvilinku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Dneska se můžeme těšit na zápas Argentina-Rakousko v 19 hodin a večer o 23 Francie-Irák. Argentínu budeme sledovat, jsou to favoriti na vítězství. Lionel Messi hraje poslední mistrovství světa ve fotbale a jsou to poslední vítězové, takže se těšíme, jestli obhájej a hlavně dal v posledním zápase proti Alžírsku, dal hat-trick. No ale uvidíme, ono já jsem to říkal, to je když jede Slávě na Duklu, tak takový byl zápas asi Argentina proti tomu Alžírsku. Dneska to bude mít horší, protože sledovat v Rakousku je Romano Schmidt, měl skvělou sezonu v Německu, uvidíme, jak bude hrát, my budeme sledovat Messiho z Argentinu. No a Francie, tam je to jednoznačně, já si myslím, že Irák přejedou, že tam to bude o 2-3 góly, tam budeme sledovat Mbappého, Kyliana, to je tam největší hvězda momentálně. No a za Irák je hráč, který hraje v Česku a hraje tam v Plzni a jmenuje se Merchas Doski. Je to obránce, toho sledovat, protože je to česká stopa na mistrovství světa.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: No a já vám pustím něco rytmického, ať si trošku zatrsáte pořádný pankáče, Tři sestry a Hrábě.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houška je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
1: Rock Radio.
4: Tak to tance, mládeži.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. I dneska si musíme dát pozor na extrémní počasí. Meteorologové vydali varování před vedry a před bouřkami. Srážky hrozí hlavně v jihozápadní polovině Čech, na východě Čech a na většině území Moravy. Vedra i dneska potrápí jih Moravy. Varování platí do večerních hodin. V Británii se zase otřásá premiérské křeslo. Bývalý starosta Manchesteru a nynější poslanec Andy Burnham dnes oznámil, že se bude ucházet o post lídra laboristické strany a tím i předsedy britské vlády. Učinil tak krátce poté, co na funkci vůdce laboristů rezignoval premiér Keir Starmer. Tenistka Linda Nosková se po nedělním triumfu v Berlíně posunula na 10. místo ve světovém žebříčku. Poprvé v kariéře je tak v top 10. Osobní maximum si vylepšila také vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je v pořadí WTA nově na 22. pozici.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Velznova Praze nehoda dvou osobních aut, je překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinku rockovýho vorazu s Danem před sebou. Já jsem teďka četl, že v Mexiku dostal obyčejný stánek hvězdu od Michelina. My v Čechách už tohle jsme měli dávno a měli to v Třebíči u Dubu, když Polorajch procházel kuchyň, tam taky ty Michelin měli. Sice byly čtyři a na sobě a byly to gumy, ale to doporučení tam taky bylo od Michelinu. A my si pustíme nějakou hudbu, třeba The Calling, Škvor, anebo Ozzy Osbourne a Perry Mason.

0: A to byly The Calling. Jsem tady málem objímal už ten mikrofon, jak to bylo sladký. A já, jelikož dělám sociální sítě, na těch sociálních sítích dělám videa na holky různý, dělám různý jako reakce, tak jsem tady našel takový perfektní video. Je to taková rada pro holky, chlapi to pobaví, ženský nevymysli, uvidíme, ale ženská tam vysvětluje, jak jakoby je orální sex prospěšný pro ženskou a já vám to pustím, ona vám tady přímo dává rady. Je to ve slovenštině, asi budeme všichni rozumět, mladší generace, doufám taky. Tak já vám to pustím.
1: Ano.
2: Fajka.
3: Každý napríklad, deň?
2: Áno. Napríklad veľa žien nefajčí penis.
4: To je zle.
2: Ja akože som z toho troška v šoku.
4: Dajme edukáciu. Ženy, počúvajte teraz.
2: Lebo ja si myslím, že je to zdraviu prospešné a hlavne veľa žien sa pýta, že prečo mám takúto jolin, vieš, proste túto one. Aha. A to je proste ten ťah. Nechcem ho tu ukazovať, lebo budú robiť na mňa edity.
3: Ten podstak.
2: No proste musíš, vieš, vieš, je to, dobre to je.
4: A ako, kto ťa to naučil?
2: To sama na banáň.
0: Takže ženský, je to zdraví prospěšný, jak nám tady radí paní, chlapi, tohleto video si najděte, až to jednou doma budete potřebovat, tak to pustíte. A já jsem tady vytáhl nějaký písničky, já třeba No Guitar, Černá růže, Five Fingers, Dead Punch, anebo Bon Jovi.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Až dosud byla tuzemská motocyklová klání především silniční a okruhová, leč blíží se nám kroky mílovými červenec a ten bude v rytmu terénu a tu prachu on debahna. Sedmý měsíc je totiž ve znamení motokrosu a to včetně akce, jaká u nás nemá obdoby. Do České republiky totiž dorazil sprint motokros. Co si pod tím představit? Nejblíže je tomu asi tvrzení, že je to motokros šmrcnutý plochou dráhou. Tedy jedou čtyři jezdci na dvě krátká ovšem motokrosová kola, celkem je to 20 jízd. Při nich si jezdci připisují body za umístění, což hodí 40 zúčastněných závěrečný sčot, podle kterého se určí osmička jezdců, která si dá semifinále a odsud pak 2+2, kteří pojedou velké finále. Jo a aby to neměla ta 40 jezdců už vůbec jednoduché, tak se startuje ze speciálního žebře, no prostě bude to masakr. Teď to chce ještě říct, kdy a kde přesně, hele, paco, kde jinde by tahle nová disciplína mohla mít svou premiéru, než na téhle legendární trati půli cesty mezi Táborem a Pejhřimovem. Vše se pojede 11. července, úderem poledne začnou seznamovací jízdy, tréninky, pak Valda a mezi 17. a 20. to správný sprint motokrosový žužo labužo. No a kdybys pak s kámošema, s jezdcema nebo s pořadatelama potřeboval probrat zážitky, tak večer kultura s kapelou. Zkuste tedy motokros sprint v Pacově 11. července.
0: Rock Radio Motokeci.

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do nového džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A to byly No Guitars a Černá růže, skvělý hlas Kamila Střihavky, tato pecka z roku 1998. Já ji mám hrozně rád, ještě BSPčka, Země vzdálenou, to taky miluji, to jsou takový mý dvě fakt srdcový oblíbený skladby. No a nám se blíží poslední 24 minut rokovýho Varazu s Danem a já než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím nějakou hudbu, hlavně se neupečte, já už se chystám do auta, čeká mě tak hodinu a půl cesta domů, takže si to užiju pěkně, ještě zaplet pamu v klimatizaci, ale doma to bude pekelný. Takže já vám třeba pustím Olympiky, Powerwolf nebo Ugly Kid Joe. Tak se mějte hezky a čau.
1: Atención! Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vláda dál nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. Před chvílí to řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Premiér slíbil vyřešit několika měsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Jeho západ Česka už bičují silné bouřky. Místy jsou doprovázeny i krupobytím. Objevují se hlavně v jeho západní a východní části republiky, konkrétně na Plzeňsku a také na Šumavě. Bouřky míří i na Hradec Králové nebo Pardubice. Varování před nimi platí až do 11 večer. Kultura v regionech bojuje s rostoucími náklady. Středočeský kraj chce proto podpořit trojici statutárních divadel mimořádnou dotací, celkové výše 3 milionů korun. Proč jsou peníze potřeba, to vysvětluje radní Václav Švenda.
1: Statutární divadla jsou kulturním srdcem regionu a naším cílem je přispět k jejich stabilitě v rámci celkového systému.

I tohle je rocková muzika, i když taková ale pěkně klidná, to k tomu samozřejmě taky patří, protože si občas potřebujeme udělat ten kontrast, aby jsme potom zase ty velký pecky mohli rozjet. Tohle to konkrétně byl Saigon Kick na Rock Rádiu. Pecka z roku 92, která se jmenuje Love is on the way. Láska je na cestě, no ale někdo z vás může být na cestě v podstatě taky za láskou, protože láska k muzice to je rozhodně něco, co tady ceníme na Rock Rádiu. A vy moc dobře víte, že si tady taky ceníme svých posluchačů, proto rozdáváme každou chvíli lístky. No a teďka je to, dámy a pánové, vaše velmi oblíbená akce Pekelný ostrov. No jo, je to 3. a 4. července v Holíšově, budou tam Harley, Škvor, Valda Gang, Divokej Bill, budou tam hrát Ségry, budou tam Doga, Trautenberg, Dimitri, Rybičky, no prostě spousta muziky, vy tam můžete bejt, ve dvou dnech se to děje, jak jsem říkal, 3. a 4. července, no a vám už nezbývá v tuhle chvíli, než se samozřejmě zpamatujete z toho prvotního šoku, že rozdáváme na Pekelný ostrov, tak teď už můžete klidně zamířit na Facebook, najít si tam stránku Rock Rádia a do zprávy Rock Rádia napsat, proč zrovna vy byste měli ty lístky na Pekelný ostrov dostat. Můžete tam k tomu napsat nějaký argument, můžete napsat něco tak, jako abyste zahráli na city, anebo prostě třeba slíbit nějaký úplatek, hele, tady se to klidně může. My tady rozdáváme lístky, takže je to úplně jedno. Napište tam taky svoje telefonní číslo, protože zhruba za hodinu a něco se spojíme. Jsem zvědavý, kolik zpráv přijde. Očekávám, že tady o ty lístky bude rozhodně velká fronta. Každopádně teď už je fronta na další muziku. Připraví se Rage Against the Machine, bude taky Aleš Brichta nebo Bryan Adams.

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do nového džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Tahle ta pecka vás prostě vždycky musí postavit na nohy, kdybyste náhodou už padali z toho vedra, tak tohle si myslím, že rozhodně zvládnete. No, takhle, někdo padá z vedra, někdo padá, protože mu to prostě podklouzne. Řeč je o Kirku Hammettovi, což vy moc dobře víte, je solový kytarista z Metallica. Metallica teďka jede svoje veliký turné. Naše víkendová Kája byla na budapešském koncertě a ta si to hrozně užívala, doteď z toho žije. 24 koncertů celkem vlastně hrajou od října do března. A teďka, když hráli v Dublinu, což je v Irsku samozřejmě v pátek, tak se tam stala taková nepříjemná věc, protože Kirk Hammett jak tak jako soloval, že ho koukal se po těch lidech, jak paří a všechno, no tak si stoupnul na něco, co si myslel, že je pevný, jenomže ono se to tak jako propadlo, jak kdyby to byla jenom plachta, no a prostě zahučel dolů. Naštěstí to není takový to, jako se stalo u spousty jiných muzikantů, že by si něco udělal nebo takhle, pomohli mu hned diváci nahoru, protože samozřejmě všichni víme, že metalisté se sice tvářejí jako největší drsňáci a jako, že vás prostě na potkání vemou tyčí, ale jsou to největší zlatíčka a vzájemně si hrozně moc pomáhají, navíc, když se někomu něco stane a ještě o to víc, když jde o takovou ikonu, jako Kirk Hammett a jenom proto, nebo díky tomu se mu nic nestalo, takže může dál vesele skákat po pódiu, jenom už si bude asi dávat větší pozor pod nohy. My už si teďka budeme ale dávat větší pozor před sebe, protože pozor, blíží se Panoptico, taky Alien and Farm a jejich verze Smooth Criminal, původně od Michael Jackson samozřejmě. No a do ráje se podíváme s Within Temptation společně s Tariou.

0: Rádio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houšťka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Ústavní soud projedná případnou kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla přednostně. Týkala by se sporu o účast na summitu NATO v Ankaře. Délku řízení ale zatím odhadnout nejde. Vláda dnes oznámila, že s Pavlovou účastí nepočítá. Prezident avizoval, že se v takovém případě obrátí na ústavní soudce. Vyjádření Pavla zveřejní Hrad zítra dopoledne. U brněnského hlavního nádraží skončilo omezení kvůli nálezu letecké pumy. Tu pyrotechnik na místě zneškodnil a munici odvezl. Lidé se tak už mohli postupně vrátit domů. Skončilo také omezení provozu nejen v rámci aut, ale i vlaků v oblasti takzvané Malé Ameriky. Města po celém Česku rozšiřují kapacity školek. Třeba Hradec Králové plánuje v Podzámčí výstavbu nové mateřinky s komunitním ekocentrem. A víc tomu říká mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
1: Projekt je navržen jako energeticky pasivní stavba, která klade důraz na udržitelnost a kvalitní veřejný prostor. Město počítá s použitím přírodních materiálů, také se zelenou střechou i částečně popínavou fasádou, která zlepší mikroklima v lokalitě.
0: Součástí bude taky parkoviště a zahrada. Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala stopku. Zákaz činnosti má na 4 roky. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu totiž nastartovala proces, který v případě neúspěšné obhajoby měl vyvrcholit exemplárním postihem. Důvodem je neodevzdání vzorku při loňské dopingové kontrole. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Včera oficiálně začalo léto a proto se nás ty třicítky drží určitě i celý tenhle ten týden. Dneska s nima rozhodně počítejte po celé republice a vypadá to, že na jihu a to celé České republiky by se dneska měly objevit trošku zvýšená oblačnost, taky nějaký přehánky a hlavně na jihozápadě, no ale vlastně v podstatě po celém jihu Česka by měly dneska přijít i nějaký bouřky a právě v jihozápadní polovině Čech to vypadá i na velmi silný deště, takže se rozhodně na to připravte, že tam sprchnete. Na severu, tak tam zůstaneme všichni v suchu. Stejný to bude zhruba zítra, kdy vlastně celý sever Čech a v podstatě celá Morava i Slezsko bude taky v suchu. Na tom jihu Čech, tak tam ještě zítra rozhodně čekáme přehánky i bouřky. Každopádně zítra, jestli je to vůbec možný, bude ještě o trošku teplejš než dneska.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
3: Nepříjemné srážky se dějou v Pelhřimově, na Humpolecké ulici srazilo auto chodce, na místě zasahují záchranáři. V Rostokách u Prahy, tak tam je to Masarykova ulice, kde taky došlo právě ke srážce osobáku s chodcem, takže i tam se to teď na místě řeší. Opět Masarykova ulice, ale teď už jinde jsme, je to jiná vesnice, jsou to Modřice u Brna, tak tam se srazilo auto s cyklistou, taky se to na místě ještě řeší, takže určitě bude komplikovanější průjezd. A ve Valašském Meziříčí, tak tam se na nádražní ulici srazili.

0: Fighters a jejich Learn to fly právě teď dohráli na Rock Rádiu. Pardon, občas takovýhle forky musí být. 16 hodin 21 minut, posloucháte rokový odpoledne a povídat si samozřejmě budeme o čem jiným než o rokový hudbě. Foo Fighters jsou jedna z mých oblíbených věcí, je oblíbených kapel a hrozně si vážím toho, že zůstávají pořád takový jako rokový. Spousta kapel potom už začne totiž hrát trošku víc elektroniku a oni zůstali krásně rokový, no a kdo ještě zůstal taky vlastně věrnej svým kořenům, svým začátkům, tak je Sting, který právě včera hrál na festivalu v Praze a já jsem tam bohužel nemohl být, protože jsem hrál jinde, ale co jsem si tak přečet, tak vlastně všichni velmi oceňujou, že tam hrál vyloženě jako v rockovým triu. Jo, klasika, prostě Sting s basou a samozřejmě zpíval. Dominic Miller na kytaru, což je jeho dlouholetej spoluhráč a moc dobře ho známe i jako ve spolupráci s jinýma lidma. Dokonce i z Česka, ze Slovenska, třeba duo Lush & Grey, tak s ním taky vystupovali velmi zajímavý. No a bubeník Chris Maas, tak ten samozřejmě nemohl chybět. Velmi zajímavý, že právě v takhle třech lidech jde obsáhnout i tak velký prostor, jako je letňanský letiště. Všichni byli naprosto spokojení, hlavně i proto, že se Sting dostal i ke všem těm nejznámějším písničkám, který samozřejmě všichni znáte, jak ze solový éry, tak samozřejmě z éry Police. Jestli jste tam byli, dejte mi vědět, jaký to bylo, protože mě by to opravdu zajímalo. Bohužel jsem tam nemohl být, tak si to aspoň díky těm vašim zprávám trošku přiblížím. No a já vám zase přiblížím další rockovou muziku. Placebo, Daniel Landa a samozřejmě taky Him a jejich Funeral of Hearts.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Hořký konec jsme našli s kapelou Placebo právě teďka na Rock Rádiu. Máme 16 hodin a 37 minut a už asi za 2 nebo 3 minuty se dozvíme, kdo pojede na pekelný ostrov.
1: Kup si a... Rock Rádio.

0: jsem tady zpátky a se mnou je tady Milan, protože právě Milan dostává dnešní lístky na Pekelný ostrov. Čau, Milane.
1: Čau, čau, zdravím všechny a celý Rok Rádio.
0: No tak to jsme moc rádi, tak povídej, jakou máš radost?
1: No úplně obrovskou radost, vůbec jsem to nečekal, prostě tohle.
0: No já jsem koukal, že už si vlastně zkoušel několikrát různý lístky, jo, a zatím nevyšlo, tak jsem si říkal, hele, teď se na tebe to štěstí prostě musí usmát.
1: Úplně skvělý prostě, no.
0: Už máš vymyšlený, koho vemeš sebou?
1: Jo, jo, vezmu kamaráda, bude překvapení, nebo já.
0: Jo, takže dobře, nebudeme moc prozrazovat, ať mu to můžeš ještě říct. Já jsem ti to vlastně neříkal moc dopředu, já jsem ti teď zavolal, takže ještě si mu to určitě nestačil ani říct.
1: Ne, vůbec, to není se ví ještě.
0: Tak super, tak jsem zvědavý, jakou budu mít radost. A prosím tě, na kterou kapelu se tam těšíš nejvíc, dá se to vůbec říct?
1: Já úplně jako nevím takhle, těch kapel je víc, prostě Dimitri, Tři sestry, Pan Optiko. Traktory tam určitě taky, že jo?
0: Ale Traktor tam je, myslím si, že Pan Optiko jsem tam neviděl, to bych teďka kecel, myslím, že Pan Optiko tam není, ale jo, počkej, je tam, tak to se omlouvám, je tam samozřejmě první večer od 0:30, po půlnoci budou v 12:30. Vidíš to, málem bych ti zatajil tuhle tu tvoji oblíbenou kapelu. Bude tam, užij si Pan Optiko, prosím tě, tak pozdravuj kamaráda, měj se krásně, Milane, já jsem rád, že to konečně vyšlo.
1: Já taky. Děkuju moc.
0: Čau, čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Rozdávat budeme samozřejmě celý týden, teď si ale dáme Twisted Sister s Rammsteinama, se podíváme do Ameriky, budou taky Hellstorm, no a rybičky, no, zase nám to slíbí, uvidíme, jestli to tentokrát vyjde. Je

0: KoupKolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos KoupKolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
1: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
0: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Slušnej rok.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Víkendové bouřky způsobily tisíce škod za desítky milionů. Podle největších pojišťoven je nejvíc událostí hlášeno zřejmě ze středních a západních Čech. Rozsah škod ale budou zpřesňovat v dalších dnech. Škody ale budou pravděpodobně přibývat i ze současných bouřek, které se objevují i dneska. Bouřky souvisí s aktuálními horky, kde teploty šplhají vysoko nad 30 stupňů. Třeba moravskoslezští záchranáři nejčastěji výjíždějí ke kolapsům z horka. Už mají na 100 takových výjezdů za poslední 3 dny. Vedra navíc jen tak nepoleví, vydrží minimálně do příštího pondělí. Nejtepleji by mělo být opět o víkendu. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních dovolených lidé často odjíždějí na několik dní nebo týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měli dodržovat, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
2: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
1: Chránit je potřeba i garáže anebo kůlny. V Olomouci řeší od noci opravu prasklého páteřního potrubí. K tomu došlo u budovy magistrátu v Hynajsově ulici nedaleko centra města. Možnou příčinou jsou vysoké teploty. Poté totiž následovaly další dvě havárie vodovodu v okolí. Oprava potrvá 2 dny a voda je zajištěna náhradními cisternami. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Vysoké teploty jsou s náma i dneska. Dneska dosahují zhruba ke 29 stupňům na většině republiky. Na jižní Moravě tak tam je dokonce 30 až 32 stupňů. No a na jižní polovině celé republiky rozhodně můžou dneska nastat nějaký srážky a dokonce i bouřky. Nejvíc to hrozí na jihozápadě Čech, takže tam se určitě připravte, že kromě bouřek může docela dost pršet, hlavně v pozdních hodinách. Přes noc bude asi 18 stupňů, takže opravdu velmi teplá noc. A zítra už by mělo být spíš sucho. Na většině území České republiky teploty opravdu jako dneska někde kolem těch 29, 30, někde i víc. No a na jihu Čech to vypadá, že by se mohly i zítra objevit nějaký bouřky, ale rozhodně nic tak strašného jako dneska. Takže v podstatě je takový pohodový letní den.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
3: V Tuřanech na Tuřanský bouralo osobní auto s motorkou, tak si tam dejte pozor. V Hradci Králové tam je to nájezd z Rašínovy třídy na Sokolskou. Tam se srazily dvě osobní auta, takže tam projíždějte opatrně. Je to velmi frekventovaná takové místo, takže určitě se tam to bude trošku štosovat. Bacha na to. V Mostě je to Chomutovská, respektive kruhový objezd z Chomutovský na 13, tak se tam srazil kamion s osobákem. A v Praze je to na Čilský, taky kruhový nájezd u nájezdu, ale je to nájezd na Brněnskou, respektive na dálnici D1. Tak v Praze na Čelský na kruháku bacha.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je s váma i 4,5 minuty po 17. hodině a protože jsme teďka slyšeli dost zpráv počasí a dopravy, tak prostě jdeme rovnou na muziku, protože hele, lístky máme rozdaný, za chvilku se dozvíme, jaký další lístky se dají na Rock Rádiu ještě ulovit, ale teď už opravdu ta muzika. Vysací zámek a jejich punkový království, Nirvana bude taky Mr. Big, anebo Shinedown a jejich Asking for it.
0: Rock Rádio.

0: Do svého punkového království nás právě teď pozvali Vysací zámek. Tahle ta peska z roku 2015 teď dozněla na Rock Rádiu. Máme 17 hodin a 18 minut a já jsem vám slíbil, že ještě nějaký lístky by se tady od Rock Rádia samozřejmě dali sehnat na nějaký pěkný kulturní akce. Jedna taková se děje hned teďka 27. června. Děje se to v Chomutově, já jsem z Kadaně, takže je to v podstatě u nás. Takže už teďka v sobotu se děje Rockin' Festival. Rockin' Festival je velmi speciální. Je to v tom, že samozřejmě ho spolupořádá Rock Radio, takže pro nás je to rozhodně srdeční záležitost. Je to taky takový speciální v tom, že se tenhle ten festival děje prakticky po celé republice. Spousta lokací, každý víkend jinde, no a my na to samozřejmě rozdáváme lístky. Další takovou specialitou je, že tam není žádná jako kapela, nějaký jako headliner a ostatní jsou jenom tak do počtu, ne? Tady všichni opravdu jsou skvělí. Jsou tam Traktoři, jsou tam Horký Žeslíže, Alkehol, Kokot Minit a spousta dalšího. A vy tam můžete být, stačí jenom, abyste poslali fotku svojí rockový party na e-mail studio@rockoviradio.cz a až 10 lístků tady může čekat na vás. To znamená, že když teďka právě pošlete na ten e-mail studio@rockoviradio.cz fotku vaší party, tak ten jeden člověk dostane právě těch 10 lístků. Celá ta parta tam může jít. Já si myslím, že to je něco, co vám zase úplně každý rádio nenabídne. Takže okamžitě teďka hledejte fotky nebo udělejte nějakou novou a posílejte, ať můžete na Rockin do Chomutova.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teď už si právě dáme Horkýže, který uvidíte samozřejmě i v Chomutově. Bude taky My Chemical Romance, I Don't Love You, anebo Offspring a jejich All I Want už za chviličku.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Zdravíme všetkých poslucháčov aj na Slovensko. Toto boli horky, že slíže. Práve teraz máme 17:32, už dokonce 33 a protože 33 na Slovensku rozhodne nezní tak zajímavé ako u nás, tak sa samozrejme vrátime do naší mateřštiny. Vidíte, jak krásne to zní. No, prosím vás, rokový odpoledne je dneska u konce. My sme sa tady s Péťou nakonec nepotkali. Dúfali sme, že to stihneme, ale víte co, zajtra už to nejspíš vyjde. Takže se na vás moc těšíme. Samozřejmě za chviličku už přijde Jirka Kapitán a vy moc dobře víte, co máte dělat. Máte psát, volat a to psát buď na Facebook do zprávy samozřejmě Rock Rádia, nebo můžete taky psát na e-mail, který zní studio@rokovyradio.cz. To vy moc dobře víte, tam už posíláte samozřejmě fotky vaší rokový party, abyste dostali lístky na Rockin v Chomutově. No a můžete si taky o ty písničky na přání, což je ten program následujících 2 hodin od 18 do 20, tak o písničku na přání si můžete i zavolat a to na naší slušnou rokovou linku, která zní 725-844-424. Určitě si moc rádi pokecáte s Kapitánem, on si s váma taky rád pokecá, dostane nějaký tipy, co zahrát. No prostě víte, jak to chodí. Každopádně teď už vám dáváme znamení, protože teď zrovna Kapitán dorazil do studia.
1: Ale dobrý večer.
0: No vidíš, takovýhle znamení tady. Já už koukám, víš, na toho divokýho byla, co nás čeká za chvilku, tak tam bude taky takový znamení. No já už jsem v podstatě všechno řekl, že mají psát, volat, kam mají psát, jasně, kam mají volat. Jasně.
1: A ty tak máš nějaký signum diabolikum na sobě?
0: Prosím tě, nic takového, já jsem, už je to dobrý, doktor říkal, že už nemám. Já jsem s tím byl takhle a on mi dal takový kapky speciální.
1: Jo, dobrý.
0: A je to normálně dobrý.
1: Tak je to krásné.
0: Jo, je to v pohodě, hele, já ti to pak ukážu, až do vysílání.
1: Dobře,
0: jo?
1: Dobře.
0: No tak každopádně, teď už si jdeme ukazovat svá znamínka. Vy si dávajte taky pozor, samozřejmě sluníčko svítí, běžte se zkontrolovat, aby se vám náhodou něco nestalo. Teď už ale to slíbený znamení od divokýho byla Hardcore Superstar už za chvilku a to předtím rozjede toutou svojí asi nejznámější věc Afrika. Mějte se krásně, já se na vás těším, jak jsem říkal, zase zítra, teď už rok na přání s Kapitánem.
1: Aloha.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváš.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří také MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Pěkný podvečer. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Vláda schválila projekt podpory vybudování AI gigafactory v Česku. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost země v umělé inteligenci. Po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. AI gigafactory si podle dřívějších informací vyžádá celkovou investici zhruba 100 miliard korun. Cenový strop na pohonné hmoty se změní o jednotky haléřů. Nafta zítra oproti dnešku zlevní o 7 haléřů na 36 korun a 54 haléřů za litr. Naopak benzín mírně zdraží. Čerpací stanice ho budou moci prodávat nejvýše za 40,50 za litr, což je o 9 haléřů více než dnes. Letošní MotoGP byla mimořádně klidná, a to jak dopravně, tak i po stránce bezpečnosti. Strážníci se i přes posílený dohled nemuseli zabývat ani jedním případem vandalismu, krádeže nebo silné opilosti. Potvrzuje to mluvčí brněnské policie Jakub Ghanem.
1: Stejně tak se neobjevil žádný případ řízení pod vlivem alkoholu či drog a v okolí Masarykova okruhu se řidiči dopouštěli jen výjimečně přestupků, jako například parkování v lese. Nejvíce práce měly hlídky městské policie, jako obvykle s usměrňováním dopravy.
0: Naopak záchranáři měli práci ošetřováním asi 160 lidí, hlavně kvůli kolapsům z vedra. Už za měsíc odstartuje nová sezóna první ligy. Obhájci titulu fotbalisté Slávie ji začnou o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce. Další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá Moniko, za ty zprávy a pojďme se po zprávách vrhnout hned na počasí, jak jingle napověděl. Ráno zítra bude polojasno až skoro jasno, ojediněle čekejte mlhy. Během dne pak čekejte přechodně až oblačno a ojediněle se budou tvořit přehánky nebo bouřky s vyšší pravděpodobností v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadě Moravy. Večer se vyjasní, nejnižší nebo nejvyšší denní teploty na 29 stupních v 1000 metrech na horách okolo 22. Tak alespoň hovoří náš milý Český hydrometeorologický ústav.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Podíváme se na Štěrboholskou spojku v Praze. Tam došlo k nehodě dvou osobních aut, nebo je to osobák a náklaďák pro upřesnění. No a projíždíte tam tedy opatrně, brání to mírně v provozu. Potom se podíváme do Petřvaldu, do ulice Ostravská. Tam je nehoda dvou osobáků a tvoří to překážku na vozovce. Závěrem trošku rohatá nehoda na silnici číslo 15 u obce Kozly, okres Louny, se srazila dvě osobní auta, tvoří to překážku na vozovce. Buďte opatrní. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, pozor na čerta ve zpětném zrcátku a doražte v pořádku.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Mordíci, máme 4 minutky po 18. hodině, tu pondělí a doufám, že jste si užili tak krásně víkend jako já, že jste tedy čerství odpočetí a plný energie na to rozjet tady naši známou dvouhodinovou výpravu za muzikou

0: Tak, to byly Kysáci a Reason to Live. Na úvod jsme si dali tyhle ty počmáraný biznismeny, který mají vždycky všecko dobře spočítaný a budou mít i po své smrti, si myslím. Tak, přátelé, my si dáme strýce Hájíčka a jeho bandu Krucipiska a Pečku Mamánek. Nebude to jeho dávná kapela Hubert Macháně, tu nemáme bohužel ani v archivu, ale dáme si Krucipisky. Voty si tady volal kamarád motorkář Fool, který říkal, že mi si věřil, že má dneska narosky. Tak my ti tady jako vždycky přejeme za celý rádio hodně štěstí, zdraví a kopec randy navrch. Tuhle píseň se vybral sám. Taky si mi postěžoval Fool, že zakoupil teďka další stroj do své garáže, ale že vůbec není jako tady v tom počasí nálada na tom jezdit. Ale já tě naprosto rozumím, já už to taky rozmýšlím, protože nejsem ten typ, co si sedne v kraťasech a v krátkém triku jako na motorku a někam jede. Vždycky jezdím v hadrech a v tomhle se mám fakt jako do těch hadrů moc nechce, no. Tak kolikrát člověk radši jede jiným způsobem. Nicméně já věřím, že náš čas přijde a teď přišel čas tvůj. Ještě jednou gratulujeme a pouštíme Krucipisky.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, to byly Satisfaction a my own Jesus. Zdravím kamarády, kluky ze Satisfaction. A my si tady pojďme dát čerta starýho, to ani dnes nebude chybět, to jsem rád, že se o to vždycky postaráte, milí námořníci. Tentokrát volal Martin, který by si chtěl dát klasicky pacienta číslo 9 pro vlastně neziskovku asistence, jako vždycky, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, tedy o něj, a pro všechny slušný rockery a rockerky by to mělo být. Tak si to pojďme dát, tady tu je.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Nejlepší výběr

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak jo, tohle bylo Metallica Whiskey in a Jar. Úplně, přátelé, nevím, jestli je nejšťastnější dávat si tady v tom počasí whisky, ale aspoň hudebně určitě, to není špatný. Tak, já se tady podívám, někdo si tady přál slečnu závist od Rakainu, já jsem si to samozřejmě tady nepřepsal, tak jo, a Míra Šedivý. Ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys mi prosím zahrát skupinu Arakain a slečnu závist, díky moc. Samozřejmě, mohl, kamaráde, pojďme se rovnou do toho pustit, protože čas nás tlačí nekompromisně, aby jsme stihli zahrát úplně všechno, co jsme si naplánovali, tak jdem rovnou na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: Tak to byly Queenie, I Wanna Break Free, a máme 18 hodin 47 minut, přátelé, půjdeme svištět dál, aby jsme to všechno stihli, a psal mi tady Lostík Tomáš, ahoj, můžu poprosit od SPS k mámu, věnoval bych to mému tátovi, jelikož oba milujeme SPSK, děkuji moc a hezký večer. Ano, máma, táta, to jde dohromady, tak milý táto, tady máš mámu, a než to máma rozjede, tak prosím vás, pište mi na Messenger nebo do mailu opět vaše vtipné návrhy na jazyk pro časové znamení a na nějakou tu situaci, v které byste chtěli zahlásit tu 19. hodinu. Já vám za to zahraju VIP napřání píseň po sedmí. No a teď už se pojďme pustit do těch pankáčů.
1: Rok napřání. Rock Radio.

0: Nádhera, nádhera. Tak tohle pecka byla energie přímo nabitá. 30 Seconds to Mars a jejich God's Eye. Zdravíme Jareda Letou. A teď si Letou světou dáme nějaký tři ségry. Psala mi tady Helča ze společného účtu Hemachar. Oni jsou totiž s manželem, nebo já nevím, s to manželé, nebo jako přítel s přítelkyní, což je konec konců jedno, ale myslím, že s manželé. Tak právě chovají takový ty zvířátka doma, který vás budí z těch nejhorších nočních můr, tak oni je milujou. Tak napsala čau kapitáne Jirko, zdravím tě z domácího sanatoria z Postřekova. Chci se nechat zahrát tři sestry, já jsem Aleš pro mýho Martina, je měsíc po operaci, sice se jmenuje Martin a ne Aleš, ale ta pasáž o odvaze vykročit do svahu k jeho tréninku s berlemi sedí perfektně. Rotopet už má v obýváku a točí kilometry jako o život. Chci mu vzkázat, ať do konce června neutrpí úraz a noha drží. Šlapej Martine, v červenci to rozhýbeme naplno. Díky Jirko, rok je slušná muzika, Helena. Ano, tak prosím vás, to je všecko pravda, rok je slušná muzika. Martine, ty to určitě rozhejbeš, navíc máš doma tak šikovnou ženu, že i kdybys nechtěl, tak to prostě rozhejbeš, když ne v tělocvičně, tak v ložnici, 100%. My si dáme tuhle stupecku, která je samozřejmě německého původu, od Die Toten Hosen, Hier kommt Alex, tak se jmenuje ta původní předloha. Ale já myslím, že tři sestry to předělali důstojně a s úctou a tahle ta verze Já jsem Aleš je perfektní.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

faltando para la siguiente de la tarde. Ya es hora de que la selección checa, cabrones, se ponga las pilas este jueves y gane de una buena vez. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, máme za 2:07 večer a slušně řečeno, chlapi české fotbalové reprezentace, je už na čase, abyste ve čtvrtek vyhráli. Tak to bylo mexickou španělštinou, jak si psal Mirek Říha, který napsal: zdravím, chtěl bych dnes časové znamení v mexické španělštině na čtvrtek, že je čas vyhrát. Tak já doufám, že jsi byl takhle spokojený a Míro, můžeš si za to něco přát. Já pokud to tady budu mít, tak ti to rád v druhé polovině našeho roku na přání na Rock Rádiu zahraju. A teď si pojďme dát takovou delší píseň, která nás doufám trošku schladí. Jmenuje se November Rain a je od Guns N' Roses.

0: Tak pojďme, ať to zase všechno odehrajeme, tohle byly Gáni a skoro kompletní November Rain. No a co my si dáme tady za ty Mexičány pro Marka Říhu? Tak říkal, že by se hodil Hainej od Trautenbergu. Prosím tě, Hainej nedorazil ještě, ale doufám, že dorazí, protože se tady chystá jedna taková malá vzpoura kanců a na to bude Hainej jistě brzy potřeba. Tak já doufám, Míro, že jsi takhle spokojený a pojďme se na tu vzpůru podívat.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: V rozjeté druhé půli našeho roku na přání na vašem oblíbeném rock rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vejgizem jsme doposlechli kapelu Mammoth, Wolfgang van Halen a jejich pecku Think It Over a budeme hrát zase česky, alespoň tak si to tady přála Lucka Kuzbová. Napsala: ahojky, jdeme si ugrilovat večeři po náročném dni. Dlouho jsem už neslyšela vernisáž od Panoptika, byla bych za ní moc ráda. Pro mě, Luboše a dceru Barču a samozřejmě i pro tebe, díky moc, Lucka. Tak, milá Lucie, i celá tvoje rodino, já vám přeju dobrou chuť a dobrou pič a k tomu vám bude hrát Panoptiko a vernisáž.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vejgizem.

0: krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuvěří!

0: A přátelé, rock rádiový a tady ty Iron Maiden a pecka The Wicker Man byla taky na vaše přání. Štěpán mi volal, že by si právě poslech tuhle záležitost od Iron Maiden a všechno by to věnoval svýmu kamarádovi Petrovi. Do toho jste si o Iron Maiden samozřejmě i psali, třeba tady Rudolf Vačice Dvořák. Ahoj, prosím tě pěkně, mohl by si zahrát Iron Maiden pro mojeho nejlepšího kamaráda Fandu, abych mu trochu zlepšil náladu. Jsme totiž na Orlíku na rybách a umřel nám motor. Moc děkuju a hlavně taky pro všechny, co poslouchají. Díky moc. Jo, když umře motor, tak nastává samozřejmě lidský motor. To jsou vaše paže, vesla nebo pádla, co tam budete mít. Musíte zapojit. No a jdeme dál. Budeme hrát nějaký tóry. Lucka tady napsala Lucie Elizabeth Mocovi z tohoto profilu. Ahoj kapitáne, zahraj pro manžela Balua, je na cestě s odtahovkou do Belgie. Něco od podlahy od Tor. Děkuji ti. Tak já myslím, že pecka Made in Hell bude to pravý. No a ty se samozřejmě vrať manželí z té Belgie. V pořádku.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: flákli a po těch Inexis a Pets Baby Don't Cry z roku 1992. No, přišel mi tady zajímavý úkol od Jany Jánský. Ahoj, moc rádi tě posloucháme. Děkuju vám, přátelé, děkuji vám za podporu. A chtěla bych, aby si zahrál pro sebe a posluchače něco, co máš rád a dlouho si to neslyšel. Díky, Janina. Tak vzhledem k tomu, že máme léto, vzhledem k tomu, že předchozí písnička byla z roku 1992, tak já jsem si vzpomněl na americkou Los Angeleskou kapelu Weezer, což je punk rock, který se do léta skvěle hodí. A právě Weezer byly založený v roce 1992 a já si myslím, že písnička Back to the Shack je krásná letní a bude se hodit a já jsem ji dlouho neslyšel a tady to máte. Přesně podle toho, jak jsi to Jani napsala, tak jsem si vzpomněl, dlouho jsem to neslyšel a ještě navíc se to hodí. Tak si to pojďme poslechnout.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Milí námořníci, do uši vám zní váš do finále jdoucí oblíbený večerní pořad Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tohle byly Aerosmith a Amazing z LPčka Get a Grip. No a teď si dáme zas něco českýho. Volal mi Láďa z Tábora, že jeho paní Renata je v lázních v Bechyni. No a on je vorvaný jak lampasák, říkal, že prej tam maká, hele, zleva, zprava, ze zhora, ze zdora, a že by se dal něco pěkného od kabátu, že mám vybrat něco takového jako příhody. Tak já jsem vybral pecku Silnej jako vůl, a když jsem mu to navrh, tak Láďa říkal, hele, z dálky se to tak zdá, a když přijdu blíž, tak je to pravda. Jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Přátelé, je opět za pár minut, 8 hodin, aspoň tak to hlásí tady naše kukačky. Je čas se rozloučit a dneska se rozloučíme s dobrými zprávami z Dobříše. Otevřel se mail tady nakonec a opět píše Pepa Kautský. Čau, prosím o zahrání nějaké pěkné pecky od skupiny Motorhead, jen tak pro všechny. Pepa z Dobříše, děkuje. Tak jo, já jsem vybral pecku Heroes, což je další povedený cover, tentokrát na song od Davida Bowieho. No a s touhle písní se s váma rozloučí a do Dobříše zdraví a váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný, i když možná lehce upocený večer, ale zítra to zase spolu na plný kule rozjedem po 18. hodině v dalším roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až...

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Až dosud byla tuzemská motocyklová klání především silniční a okruhová, leč blíží se nám kroky mílovými červenec a ten bude v rytmu terénu a tu prachu on debahna. Sedmý měsíc je totiž ve znamení motokrosu a to včetně akce, jaká u nás nemá obdoby. Do České republiky totiž dorazil sprint motokros. Co si pod tím představit? Nejblíže je tomu asi tvrzení, že je to motokros šmrcnutý plochou dráhou. Tedy jedou 4 jezdci na 2 krátká, ovšem motokrosová kola, celkem je to 20 jízd. Při nich si jezdci připisují body za umístění, což hodí 40 zúčastněných závěrečný sčot, podle kterého se určí osmička jezdců, která si dá semifinále a odsud pak 2+2, kteří pojedou velké finále. Jo a aby to neměla ta 40 jezdců už vůbec jednoduché, tak se startuje ze speciálního žebře, no prostě bude to masakr. Teď to chce ještě říct, kdy a kde přesně, hele, paco, kde jinde by tahle nová disciplína mohla mít svou premiéru, než na téhle legendární trati půli cesty mezi Táborem a Pejhřimovem. Vše se pojede 11. července, úderem poledne začnou seznamovací jízdy, tréninky, pak Valda a mezi 17. a 20. to správný sprint motokrosový žužo labužo. No a kdybys pak s kámošema, s jezdcema nebo s pořadatelama potřeboval probrat zážitky, tak večer kultura s kapelou. Zkuste tedy motokros sprint v Pacově 11. července.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Yeah, yeah.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Radio.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

nejsem zklamanej ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuj si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.